0: 55 lidí. V obou zemích probíhají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných. Mezi těmi je převážná část cizinců. Český konzulát v Dillí večer neměl informaci, že by mezi pohřešovanými byl český občan. Odborníci se po analýze satelitních snímků zasažené oblasti domnívají, že bleskovou povodeň a sesuvy půdy zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, který se následně zřítil do údolí. Rozvodněné řeky pak podle úřadů odnesly celé vesnice i části infrastruktury. A zpátky domů. Rozhodnutí sněmovny ohledně rozpočtové novely prezident respektuje. Nepřekvapilo ho. Argumenty, které Petra Pavla vedly k vetování zákona, dál platí. Očekával ale, že se s jeho argumenty vláda při projednávání ve sněmovně věcně vypořádá, což se nestalo. Pavlovo veto sněmovna přehlasovala koaliční většinou. Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Oslabuje také poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Podle vlády předloha umožní kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se proto na ústavní soud. Slovenská vláda chce lékařům zakázat odmítnutí pacienta. Slováci se podobně jako Češi ve dveřích do ambulancí setkávají s oznámením, že nové pacienty už nepřijímají.
1: Častým důvodem odmítnutí je, že lékaři mají pacientů velmi veľa. Rezort zdravotnictva proto přichází s radikálním řešením. Specialistom zakáže pacienta odmítnout. Samotným lékařům to nepřijde férové. Specializovaných ambulancí je totiž nedostatok. Čekací doby se tak prodlouží a pacient dostane termín možno aj o rok. Nový zákon sa ešte pripomienkuje, tak aby pacient nezostal na pospas právnej neistoty a zaviedla sa aj účinná kontrola. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Nápor turistů ve Zlínském kraji byl v létě enormní a ještě nekončí. Lidé míří na tradiční místa, často si vybírají i méně známé cíle.
2: Součty ještě nejsou zdaleka hotovy, třeba že největší nápor turistů, především rodin s dětmi, zvolna končí. Jedničkou ve Zlínském kraji určitě zůstává Zlínská zoologická zahrada. Hojně návštěvníků hlásí kroměřížský arcibiskupský zámek, stejně tak hrad Buchlov nebo sousedící státní zámek v Buchlovicích. Ovšem, turisté objevují i cíle nové, na Slovácku například jinou zoo neboli kovozoo ve Starém městě, archeoskanzen v Modré a stálicí je určitě Baťův kanál. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Fotbalisté druholigové Karviné padli. Neobhájí tak triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Vedle Baníku dnes vstoupilo do Molkapu i dalších 7 prvoligových mužstev. Fotbalisté Zbrojovky Brno, Mladá Boleslav, Artis, Teplice či Liberec. Zlín a Bohemians postoupili už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské celky Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezóny nejvyšší soutěže Olomouc, zasáhne do hry až ve třetím kole. Ve čtvrtek přijde oteplení. Naměříme 24 až 29 stupňů a bude polojasno. Večer postupně oblačno.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

karton na bovek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně a napíjte se. Pak vám bude líp. Pak? Líp, líp, líp, líp.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Do Nepálu už proudí mezinárodní pomoc. Evropská unie aktivovala svůj satelitní monitorovací systém Copernicus na podporu záchranářských prací. Světová zdravotnická organizace do země vyslala nouzové zdravotnické zásoby. Sbírky na pomoc lidem v Nepálu vyhlásily i humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA. Nepálské úřady dříve informovaly, že pohřešují na 400 lidí, převážnou většinou cizinců. Češi zatím podle dostupných důkazů mezi pohřešovanými nejsou. Přívalová povodeň zasáhla několik oblastí v severním Nepálu. Rozvodněné řeky podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Na snímcích a videích z oblasti je vidět, jak voda strhla most a několik vícepatrových budov. Utržená zemina zavalila budovy i s prchajícími lidmi. Meta vyklouzla ze soudního líčení kvůli závislosti dětí na sítích. Americký technologický gigant se dohodl na mimosoudním urovnání. Vedením 30 amerických států zaplatí v přepočtu víc než 370 miliard korun. Společnost také slíbila, že provede významné změny pro používání sociálních sítí mladistvými Američany, včetně denních časových limitů, nočních blokací, opatření pro ověřování věku a kontroly obsahu přiměřeně věku. Má tak bránit šikaně a šíření škodlivého obsahu. Téměř 30 států USA firmu už před 3 lety obvinili z toho, že platformy Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby vyvolávaly závislost a zatajovala to před veřejností. Agentury zdůrazňují, že jde o klíčový spor, který měl tato tvrzení prověřit. Meta pochybení popřela. Budoucností českých polí může být soja. Ta je zatím vysetá jen na 1,5% tuzemské orné půdy. Prezident agrární komory Jan Doležal má za to, že soje může vyhovovat i naše podnebí.
1: Ty vyšší teploty snáší trochu lépe. Dokonce je to i žádoucí třeba, aby dozrála, aby ty vyšší teploty byly. Té soje si myslím, že se bude objevovat třeba víc. Koneckonců soje olejnina stejně jako je řepka.
0: Soja může najít široké využití. Vyrábějí se z ní oleje, využít se dá i jako krmivo pro hospodářská zvířata. 7 školek se sloučí v jednu. K takovému kroku přistoupil severočeský Turnov. Novela školského zákona totiž určuje minimální počet žáků, kterých musí být ve školách a školkách 180. Místostarostka Petra Houšková říká, že změna bude viditelná jenom na papíře.
2: Co se týká chodu jednotlivých škol, tak by nemělo být nic patrno. Školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. My se snažíme naplnit legislativní podmínku.
0: Povinných 180 dětí splňuje v Turnově jediná školka. Organizační změna tamních školek proběhne 1. ledna 2028. Írán cílí i na Prahu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Radio Farda. Tu provozuje americká stanice Radio Svobodná Evropa, Radio Svoboda, která sídlí v Praze. Írán tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutali na konci února, íránský režim ještě zesílil kontrolu nad médií i šířením informací a mnoho týdnů blokoval připojení k internetu. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jedna z hlavních medailových nadějí české výpravy v Poznani zvládla suverénně i odpolední úvodní start na trati 500 metrů. Na té byl Fuchsa 2x za sebou stříbrný. Z rozjížděk pak postoupily i všechny další české posádky. Finálové jízdy jednotlivých disciplín jsou v Poznani na programu od pátku do neděle. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasno, večer bude oblačnost částečně přibývat, oteplí se na 24 až 29 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

neskončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu půjde do stovek. Nepálská policie večer našla na hranici s Tibetem na 160 mrtvých. Jak uvedla agentura AFP, na čínské straně hranice se pohřešuje dalších 265 lidí. V obou zemích probíhají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných. Mezi těmi je převážná část cizinců. Český konzulát v Dillí večer neměl informaci, že by mezi pohřešovanými byl český občan. Odborníci se po analýze satelitních snímků zasažené oblasti domnívají, že bleskovou povodeň a sesuvy půdy zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, který se následně zřítil do údolí. Rozvodněné řeky pak podle úřadů odnesly celé vesnice i části infrastruktury. A zpátky domů. Rozhodnutí sněmovny ohledně rozpočtové novely prezident respektuje. Nepřekvapilo ho. Argumenty, které Petra Pavla vedly k vetování zákona, dál platí. Očekával ale, že se s jeho argumenty vláda při projednávání ve sněmovně věcně vypořádá, což se nestalo. Pavlovo veto sněmovna přehlasovala koaliční většinou. Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Oslabuje také poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Podle vlády předloha umožní kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se proto na ústavní soud. Slovenská vláda chce lékařům zakázat odmítnutí pacienta. Slováci se podobně jako Češi ve dveřích do ambulancí setkávají s oznámením, že nové pacienty už nepřijímají.
1: Častým důvodem odmítnutí je, že lékaři mají pacientů velmi veľa. Rezort zdravotnictva proto přichází s radikálním řešením. Specialistům zakáže pacienta odmítnout. Samotným lékařům to nepřijde férové. Specializovaných ambulancí je totiž nedostatok. Čekací doby se tak prodlouží a pacient dostane termín možno aj o rok. Nový zákon sa ešte pripomienkuje, tak aby pacient nezostal na pospas právnej neistoty a zaviedla sa aj účinná kontrola. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Nápor turistů ve Zlínském kraji byl v létě enormní a ještě nekončí. Lidé míří na tradiční místa, často si vybírají i méně známé cíle.
2: Součty ještě nejsou zdaleka hotovy, třeba že největší nápor turistů, především rodin s dětmi, zvolna končí. Jedničkou ve Zlínském kraji určitě zůstává Zlínská zoologická zahrada. Hojně návštěvníků hlásí kroměřížský arcibiskupský zámek, stejně tak hrad Buchlov nebo sousedící státní zámek v Buchlovicích. Ovšem, turisté objevují i cíle nové. Na Slovácku například jinou zoo neboli kovozoo ve Starém městě. Archeoskanzen v Modré a stálicí je určitě Baťův kanál. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Fotbalisté druholigové Karviné padli. Neobhájí tak triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Vedle Baníku dnes vstoupilo do Molkapu i dalších 7 prvoligových mužstev. Fotbalisté Zbrojovky Brno, Mladá Boleslav, Artis, Teplice či Liberec. Zlín a Bohemians postoupili už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské celky Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezóny nejvyšší soutěže Olomouc, zasáhne do hry až ve třetím kole. Ve čtvrtek přijde oteplení. Naměříme 24 až 29 stupňů a bude polojasno. Večer postupně oblačno.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si hraj, paráda. Na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák.

hvězdy nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zpráv vás vítá Jiřina Součková. Do Nepálu už proudí mezinárodní pomoc. Evropská unie aktivovala svůj satelitní monitorovací systém Copernicus na podporu záchranářských prací. Světová zdravotnická organizace do země vyslala nouzové zdravotnické zásoby. Sbírky na pomoc lidem v Nepálu vyhlásily i humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA. Nepálské úřady dříve informovaly, že pohřešují na 400 lidí, převážnou většinou cizinců. Češi zatím podle dostupných důkazů mezi pohřešovanými nejsou. Přívalová povodeň zasáhla několik oblastí v severním Nepálu. Rozvodněné řeky podle úřadů odnesly celé vesnice, domy a části infrastruktury. Na snímcích a videích z oblasti je vidět, jak voda strhla most a několik vícepatrových budov. Utržená zemina zavalila budovy i sprchajícími lidmi. Meta vyklouzla ze soudního líčení kvůli závislosti dětí na sítích. Americký technologický gigant se dohodl na mimosoudním urovnání. Vedením 30 amerických států zaplatí v přepočtu víc než 370 miliard korun. Společnost také slíbila, že provede významné změny pro používání sociálních sítí mladistvými Američany, včetně denních časových limitů, nočních blokací, opatření pro ověřování věku a kontroly obsahu přiměřeně věku. Má tak bránit šikaně a šíření škodlivého obsahu. Téměř 30 států USA firmu už před 3 lety obvinili z toho, že platformy Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby vyvolávaly závislost a zatajovala to před veřejností. Agentury zdůrazňují, že jde o klíčový spor, který měl tato tvrzení prověřit. Meta pochybení popřela. Budoucností českých polí může být soja. Ta je zatím vysetá jen na 1,5% tuzemské orné půdy. Prezident agrární komory Jan Doležal má za to, že soje může vyhovovat i naše podnebí.
1: Ty vyšší teploty snáší trochu lépe. Dokonce je to i žádoucí třeba, aby dozrála, aby ty vyšší teploty byly. Té soje si myslím, že se bude objevovat třeba víc. Koneckonců soje olejnina stejně jako je řepka.
0: Soja může najít široké využití. Vyrábějí se z ní oleje, využít se dá i jako krmivo pro hospodářská zvířata. 7 školek se sloučí v jednu. K takovému kroku přistoupil severočeský Turnov. Novela školského zákona totiž určuje minimální počet žáků, kterých musí být ve školách a školkách 180. Místostarostka Petra Houšková říká, že změna bude viditelná jenom na papíře.
2: Co se týká chodu jednotlivých škol, tak by nemělo být nic patrno. Školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. My se snažíme naplnit legislativní podmínku.
0: Povinných 180 dětí splňuje v Turnově jediná školka. Organizační změna tamních školek proběhne 1. ledna 2028. Írán cílí i na Prahu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí, včetně stanice Radio Farda. Tu provozuje americká stanice Radio Svobodná Evropa, Radio Svoboda, která sídlí v Praze. Írán tato média obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutali na konci února, íránský režim ještě zesílil kontrolu nad médií i šířením informací a mnoho týdnů blokoval připojení k internetu. Kanoista Martin Fuchsa vykročil na mistrovství světa za zlatým hetrikem na olympijském kilometru hladkým postupem z rozjížďky. Jedna z hlavních medailových nadějí české výpravy v Poznani zvládla suverénně i odpolední úvodní start na trati 500 metrů. Na té byl Fuchsa dvakrát za sebou stříbrný. Z rozjížděk pak postoupily i všechny další české posádky. Finálové jízdy jednotlivých disciplín jsou v Poznani na programu od pátku do neděle. Ve čtvrtek čekáme většinou polojasno, večer bude oblačnost částečně přibývat, oteplí se na 24 až 29 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací.

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jináčí. Bledě modře je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: česnem, s kořicí, ale hlavně,
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ze nás nevtívčího klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Počet obětí bleskových povodní v Nepálu půjde do stovek. Nepálská policie večer našla na hranici s Tibetem na 160 mrtvých. Jak uvedla agentura AFP, na čínské straně hranice se pohřešuje dalších 265 lidí. V obou zemích probíhají rozsáhlé záchranné akce ve snaze najít stovky pohřešovaných. Mezi těmi je převážná část cizinců. Český konzulát v Dillí večer neměl informaci, že by mezi pohřešovanými byl český občan. Odborníci se po analýze satelitních snímků zasažené oblasti domnívají, že bleskovou povodeň a sesuvy půdy zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, který se následně zřítil do údolí. Rozvodněné řeky pak podle úřadů odnesly celé vesnice i části infrastruktury. A zpátky domů. Rozhodnutí sněmovny ohledně rozpočtové novely prezident respektuje. Nepřekvapilo ho. Argumenty, které Petra Pavla vedly k vetování zákona, dál platí. Očekával ale, že se s jeho argumenty vláda při projednávání ve sněmovně věcně vypořádá, což se nestalo. Pavlovo veto sněmovna přehlasovala koaliční většinou. Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Oslabuje také poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Podle vlády předloha umožní kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se proto na ústavní soud. Slovenská vláda chce lékařům zakázat odmítnutí pacienta. Slováci se podobně jako Češi ve dveřích do ambulancí setkávají s oznámením, že nové pacienty už nepřijímají.
2: Častým důvodem odmítnutí je, že lékaři mají pacientů velmi veľa. Rezort zdravotnictva proto přichází s radikálním řešením. Specialistom zakáže pacienta odmítnout. Samotným lékařům to nepřijde férové. Specializovaných ambulancí je totiž nedostatok. Čekací doby se tak prodlouží a pacient dostane termín možno aj o rok. Nový zákon sa ešte pripomienkuje, tak aby pacient nezostal na pospas právnej neistoty a zaviedla sa aj účinná kontrola. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Nápor turistů ve Zlínském kraji byl v létě enormní a ještě nekončí. Lidé míří na tradiční místa, často si vybírají i méně známé cíle.
3: Součty ještě nejsou zdaleka hotovy, třeba že největší nápor turistů, především rodin s dětmi, zvolna končí. Jedničkou ve Zlínském kraji určitě zůstává Zlínská zoologická zahrada. Hojně návštěvníků hlásí kroměřížský arcibiskupský zámek, stejně tak hrad Buchlov nebo sousedící státní zámek v Buchlovicích. Ovšem, turisté objevují i cíle nové, na Slovácku například jinou zoo neboli kovozoo ve Starém městě, archeoskanzen v Modré a stálicí je určitě Baťův kanál. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Fotbalisté druholigové Karviné padli. Neobhájí tak triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Vedle Baníku dnes vstoupilo do Molkapu i dalších 7 prvoligových mužstev. Fotbalisté Zbrojovky Brno, Mladá Boleslav, Artis, Teplice či Liberec. Zlín a Bohemians postoupili už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské celky Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezóny nejvyšší soutěže Olomouc, zasáhne do hry až ve třetím kole. Ve čtvrtek přijde oteplení. Naměříme 24 až 29 stupňů a bude polojasno. Večer postupně oblačno.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica už je s vámi, čtvrtek 27. srpen, přeji dobré ráno, pohodové vstávání a teď už muzika let 60. až 80. Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli naše letní kino. Ladislav Štajdl, písnička Miluji tě ze seriálu Zkoušky z dospělosti.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jak to chodí v Národním parku v Jižní Africe, jaké služby tam poskytují turistům, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Luděk Sobota se prosím vás pokusí protlačit dítě na famu. Zdali pak se mu to povede, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Písničky se strunami, tak ty nás čekají v rámci naší první ranní čtvrteční hudební dvojce, a to po půl sedmé. Teď už letní kino a v něm Ladislav Štajdl.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 27. srpen, přeji hezké ráno. Do půl sedmé ještě určitě Josef Zíma, skladba Zelené pláně. Opět mě zajímá, do jakého rána jste se probudili. Budu rád, když napíšete na náš WhatsApp nebo pošlete klasickou SMSku, a to na číslo 734787981. Napište mi, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou a teplotou. Těším se na to, že si společně zase zavysíláme a zpříjemníme si to dnešní čtvrteční ráno. Teď už Josef Zíma.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trou. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Zdravím vás z Rádia Český Empul, se přeji hezké ráno, čtvrtek 27. srpen, po půl sedmé, další muzikál 60. až 80. Marta Kubišová, také Michal David společně s Pavlem Horňákem, ze všeho nejdřív ale Windsurfing, nahrávka Jiřího Korna. Teď přehled zpráv a taky předpověď počasí v podání naší redakce.
1: Pěkné ráno. V Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. V obecních volbách letos kandiduje přes 190 tisíc adeptů, o 5 tisíc méně než minule. Muž z Česka stanul na Maltě před soudem, protože pobýval nahý na balkóně se svými dvěma malými dcerami. Od července zemřeli na takzvanou letištní malárii dva zaměstnanci německého letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. A o postup do evropských pohárů zabojuje v odvetných zápasech Plzeň, Jablonec a Hradec Králové. A dneska se výrazně oteplí, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Krásné vykročení do dnešního dne vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Čtvrtek 27. srpen na řadě je teď po půl sedmé naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky se strunami. Čeká nás Karel Hála, skladba Na sedm strun budu hrát a pak nás také nemine Věra Špinarová, nahrávka Grand Hotel u tří strun.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impul, se rádio pro radost ze života do sedmé ještě určitě Lenka Filipová, skladba Ať žije show. Jestli jste na Facebooku a jste tam aktivní, budeme rádi, když mrknete i na naše facebookové stránky. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. My tam stále hledáme nové příznivce našeho rádia a hlavně fanoušky, faninky muziky let 60. až 80. Tak jo, těšíme se tam na každého z vás a teď už Lenka Filipová tady na rádiu Český Impuls.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Pěkné ráno. V Liběchově na Mělnicku se objevil nebezpečný hmyz. Jedná se o sršeň asijskou. Odborníci vyzývají veřejnost, aby poskytla co nejvíc informací o výskytu tohoto exotického druhu, případně se pokusila najít hnízdo. Cílem je zabránit dalšímu šíření nebezpečné sršně, která představuje hrozbu pro české včely. Sršeň asijská je menší oproti té obecné, má výrazně žluté konce nohou a celkově působí tmavším dojmem. První nález tohoto hmyzu v Česku byl v Plzni v říjnu 2023. Tehdy se podařilo zlikvidovat celé hnízdo. Do obecních voleb jde letos 190 tisíc kandidátů. Oznámil to Český statistický úřad s tím, že je to o zhruba 5 tisíc méně než při minulých komunálních volbách před 4 lety. Vlakové spojení z Liberce do Varnsdorfu komplikuje poškozování kabelů v Polsku. Liberecký kraj proto společně s dopravcem a dalšími partnery hledá možnosti, jak útokům zabránit, omezit jejich dopady na cestující a urychlit obnovení běžného provozu. Domlouvá mimo jiné zavedení náhradní autobusové dopravy. Americká vláda se rozhodla hromadně zrušit víza desítkám tisíc cizinců. Opatření zasáhne turistické a obchodní doklady vydané v letech 2016 až 2026. Jde o největší zátah proti držitelům těchto povolení v historii Spojených států.
3: Americké ministerstvo zahraničí tímto krokem reaguje na takzvanou azylovou turistiku. Opatření se týká cizinců, kteří krátkodobá víza využili jako nelegální zkratku k trvalému pobytu a ihned po příletu požádali o azyl. Podle Washingtonu jde o masivní zneužívání systému. Cizinci s těmito doklady vydaných v posledních 10 letech ztrácejí legální status k pobytu na území USA. Opatření tvrdě zasáhne lidi z celého světa, a to včetně Evropy. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: A dnes se výrazně oteplí, většinou bude polojasno, teď ráno se můžou vyskytovat ještě mlhy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Minuta po 7 hodině. Martino, díky za zprávy. Uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Já jsem Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno 27. srpen a teď už muzika let 60. až 80. Karel Zich, písnička Není všechno paráda. V ranním tématu se vydáme po stopách našich rodinných předků. Více už za malou chvíli.

0: Za 5:45, já se přiznám, že vás mám taky rád, posluchačky a posluchače Rádia Český impuls. Čtvrtek 27. srpen, doufám, že máte fajn ráno. Za malou chvíli naše letní kino Ivan Mládek, Ivo Pešák, duet Prachovské skály, který zazněl ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Takové bude naše letní kino. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí 13 stupňů, 13 má shodou okolností pod mrakem v Jemnici paní Vlaďka. A také se nám ozval pan Zbyněk z Jemnice, který hlásí polojasno a 15 stupňů. Jsem rád, že zase se mnou vysíláte, můžete i nadále posílat zprávy ohledně počasí. Číslo k nám je 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Hana Zagorová, skladba Studánko stříbrná. Takhle bude znít naše čtvrteční ranní impulzovic krabička. Více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Napadlo vás někdy, kam až sahají vaše kořeny? My se dnes v ranním tématu vydáme po stopách vaší rodiny. Zajímá mě, kam sahají právě vaše rodinné kořeny. Zkoušeli jste někdy pátrat po svých předcích, co zajímavého jste zjistili? Ze kterého kouta Česka nebo světa pochází vaši předci? Jste víc po mámě nebo po tátovi a v čem? A máte doma něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? 604-111-211, to je číslo k nám. První vaše reakce, komentáře zhruba z takových 5 minut. Teď máme za 4 minuty 7:45. Ivan Mládek, Ivo Pešák, letní kino, Rádia Český impuls.
1: Letní kino. Promítáme na Rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: Dobré ráno, čtvrtek 27. srpen do 8:30 do zpráv s kolegyní Martinou Kroa, naše ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. Napadlo vás někdy, kam až sahají vaše kořeny? Dnes ráno v ranním tématu se podíváme trochu do minulosti a společně zjišťujeme, odkud naše rodiny vlastně pocházejí. Mě zajímá, kam sahají vaše rodinné kořeny. Zkoušeli jste někdy pátrat po svých předcích, co zajímavého jste zjistili, ze kterého kouta Česka nebo světa pocházejí vaši předci? Jste víc po mámě nebo po tátovi a v čem? Máte doma něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci?
1: Dobré ráno. Když jsme před časem řešili u syna spodní předkus, zjistili na klinice, že má rodový znak Habsburku. Po dalším pátrání jsme zjistili, že babička mojeho dědy sloužila u dvora, takže Franta Pepa Jednička je možná nějaký můj pra.
0: No, panečku, vypadá to, že nás dnes čekají zajímavé příběhy. Jsem s nimi. Číslo k nám je 6411 211. Kam sahají vaše rodinné kořeny? To nám můžete říci. No a já už teď pouštím další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
2: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze?

0: měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Teď už ale kolegyně Martina Kroa, která má pro nás nejnovější zprávy. Martino, je to tvoje, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela 5 lidí stíhaných v Německu kvůli krácení daní. Premiér Babiš bude v Praze jednat s předsedou Evropské rady Kostou o dlouhodobém unijním rozpočtu nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Americká společnost Meta se dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sítích. Česká policie varuje před možnými střety zahraničních fotbalových fanoušků před a po utkání v Plzni, Jablonci a Hradci Králové. A tenista Jakub Menčík a Karolína Muchová vybojovali na US Open premiérový Grand Slamový titul. A dnes se výrazně oteplí, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na horách kolem 20. Krásný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji vám hezké ráno, čtvrtek 27. srpen. A jak to bylo mezi konkurencí v rámci Heleny Vondráčkové a Hany Zagorové, respektive byly tyhle ty dvě zpěvačky někdy vůbec konkurentky? To nám teď nastíní Helena Vondráčková. V impulzovic krabičce nám zaspívá Hana Zagorová písničku Studánko stříbrna.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Lidi si často představovali, že je to moje konkurence, ale my jsme spolu přitom nikdy neměli větší problémy. To se spíš snažilo dělat okolí, aby to bylo zajímavé. My jsme byli vždycky v pohodě. Hanka Zagorová si vždycky uměla vybrat hezký písničky. Měla výborné autory a dokonce si sama psala i výborné a přesvědčivé texty. A jestli jsem vybrala Studánku stříbrnou z roku 1976, tak proto, že je to dodnes písnička, kterou bych nazvala elegantní a průzračná.
3: Tak

0: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 27. srpen, blíží se 8. hodina a do zpráv celou naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. V ranní tématu se vydáváme po stopách našich rodinných kořenů, našich rodinných předků, chcete-li, a zajímá mě, kam sahají právě vaše rodinné kořeny. Zkoušeli jste někdy pátrat po svých předcích, co zajímavého jste zjistili, ze kterého kouta Česka nebo světa pocházejí vaši předci, jste víc po mámě nebo po tátovi? A v čem máte doma něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci?
1: Krásný dobrý ráno, impulzáci. Ano, prvorozená dcera, jsem po tatínkovi každým coulem. Malá, hubatá, jdu si za svým, nenechám si kakat na hlavu a jsem na to patřičně hrdá. A rodokmen, no nevím, radši si ho nenechám dělat, bojím se, co bych zjistila.
0: Co vy a rodokmen, máte ho, nechali jste si ho sestavit, nebo to jde úplně mimo vás? I to nám můžete říci 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. A teď už, muzika let 60. až 80.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo DEK zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEK zdarma. Více na DEK.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Krásné ráno. Dobré zprávy před chvílí dorazily z newyorských tenisových kurtů. Jakub Menšík a Karolína Muchová vybojovali premiérový grandslamový titul. Ve smíšené čtyřhře na slavném US Open v noci nejprve v semifinále po dvou odvrácených matchbolech zvítězili nad ruským párem Rubljov-Andrejevová. Následně ve finále vyzrali na švýcarsko-italské duo Benčičová-Koboli. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali prémii v hodnotě $1 milionu. Rekreanti v Beskydech jsou jako na trní. Obávají se medvěda, který se pohybuje v oblasti Zlatník a Kalus v Krásné. Obec spadá pod okres Frýdek Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovu. O medvědovi informovala na Facebooku i obec Raškovice s tím, že by lidé neměli venku nechat ani volně pobíhat svá zvířata. V pražském Karlíně začala oprava invalidovny. Barokní areál z 18. století se po rekonstrukci otevře veřejnosti. Útočiště v něm najde i pražský filharmonický sbor. Na nové zkušebny se těší jeho šéfka Anna Moravcová.
2: Budeme reprezentovat českou kulturu v ikonických sálech, jako je Lapská filharmonie v Hamburku nebo koncert Chebou v Amsterdamu. Abychom však dokázali tuto světovou kvalitu dlouhodobě rozvíjet, potřebujeme špičkové podmínky pro každodenní nácvik. A ty nám zaručí právě obnovené. Invalidovna
1: bude vůbec prvním stálým zázemím v historii pražského filharmonického sboru. Uskupení přitom funguje už od 30. let minulého století. Dosud museli umělci cvičit v provizoriích. Vedle toho má invalidovna po opravách nabídnout taky prohlídkové okruhy a kavárnu. S jejím otevřením se počítá v roce 2030. A fanoušci těší fotbalovou horečku. Dnes se hned tři české týmy pokusí v domácích odvetách vybojovat postup do evropských pohárů. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce chtějí urvat postup do skupinové fáze konferenční ligy. Votroci si po remíze zahrají proti Panathinaikos z Athén. Jablonec se bude snažit vymazat proti Rangers jednobrankové manko z Glasgow. O malý zázrak se pokusí Plzeň v boji o evropskou ligu. Proti Červené zvezdě Bělehrad se bude snažit otočit výsledek po porážce 0-3 z úvodu. Zápasu. A na domácí odvety o fotbalové evropské poháry se připravují i policisté. Chystají na ně velká bezpečnostní opatření. A dnes čekáme výrazné oteplení. Bude většinou polojasno, postupně může přibývat oblačnosti a teď ráno se ještě můžou vyskytnout mlhy. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno, 27. srpen, teď už skupina Olympic, písnička 8. den a zároveň zdravím všechny pány se jménem Otakar, kteří dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno, 27. srpen. Za malou chvíli Václav Neckář a skladba Nestůj a pojď, která zazněla ve filmu Páni kluci. Dobré ráno z Velkých Karlovic. Z dovolené nám přeje paní Eva, která píše, že její volno se chýlí ke konci. Zatím je obloha polojasná, máme 14 stupňů. Paní Evo, užívejte ještě poslední dny volna, určitě si ho zasloužíte. Z Jičínska nás zdraví pan Jiří, který hlásí slunečno a 15 stupňů. Děkujeme za zprávu. Ty další sbíráme, buď to na našem WhatsAppu, anebo na klasické SMS bráně, číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Rok 1975, ten nám připomene naše hudební dvojce, a to po 8:30. Večerní program Ráda Český Impuls je už nalajnovaný, po 19. nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Jaké nesmyslné věci děláte, když jste sami doma? Zjišťujeme na Facebooku Ráda Český Impuls, tak jsem zvědavý, co napíšete do komentářů www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. 8:45, teď už letní kino, Václav Neckář, píseň Nestůj a pojď.

0: Dobré ráno, blíží se půl devátá, čtvrtek, 27. srpen. V ranním tématu se bavíme o tom, jestli vás někdy napadlo, kam až sahají vaše kořeny. Díváme se trochu do minulosti a společně zjišťujeme, odkud naše rodiny vlastně pocházejí.
1: Od mého dědy jsem dostal dokumenty, které prokazují, že jsem sedmý potomek důstojníka napoleonské armády, který byl zraněn u Slavkova, a můj syn je osmým potomkem.
2: Dobrý den, dělal jsem rodokmen se 4 rukama, jsem na 1770.

0: 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny. Čtvrtek 27. srpen, přeji hezké ráno, z Mětěše pod Řípem nás zdraví milá paní Dáša, která hlásí slunce a 14 stupňů. Teď už další milá žena, kolegyně Martina Kroa, která má pro nás zprávy. Martino, vítej ve vysílání rádia Český impuls, hezké ráno i tobě.
1: Krásné ráno. Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ministerstvo práce chystá návrh na výrazný pokles podpory v nezaměstnanosti. V obecních volbách letos kandiduje přes 190 tisíc adeptů, o 5 tisíc méně než minule. Čína po povodni na hranici s Nepálem pohřešuje skoro 600 lidí, Nepál přes 800. Německé firmy hlásí růst počtu kyberútoků ze strany cizích zpravodajských služeb. A o postup do evropských pohárů zabojuje v odvetných zápasech Plzeň, Jablonec a Hradec Králové. A dneska se výrazně oteplí, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je muzika z roku 1975 a právě z tohoto období nabídnu Pavla Bobka písničku Veď mě dál, cesto má. A pak nás také nemine Marie Rotrová, píseň To mám tak ráda, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Čtvrtek, 27. srpen, blíží se nám dopoledne, 9. hodina, do zpráv celou za malou chvíli, další hudba let 60. až 80. a také naše ranní téma. My jsme se dnes ráno bavili o tom, kam sahají vaše rodinné kořeny, zdali pak jste zkoušeli někdy pátrat po svých předcích, co zajímavého jste zjistili, ze kterého kouta Česka nebo světa pocházejí vaši předci, jste víc po mámě nebo po tátovi a v čem a máte doma něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci?
1: Ahoj, z tátové strany pocházíme ze Slovenska z Makova a z mamčiné strany z Řecka a z Makedonie. Žijím v České republice.
2: Mám vypracovaný rodokmen celý až od 1650, mám pocit, do dnešní doby. A jsme od tohoto století samí statkáři.
0: Společně jsme dnes zabrouzdali trochu do minulosti, zjišťovali jsme, odkud naše rodiny vlastně pocházejí. Teď už další muzika, ale 60. až 80.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotech metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Česko od rána slaví. Naši tenisti vybojovali titul na US Open. Jakub Menčík a Karolína Muchová jsou šampiony smíšené čtyřhry. Oba jsou grandslamovými šampiony vůbec poprvé ve svých kariérách. Na newyorských tenisových kurtech v noci na dnešek nejprve v semifinále porazili ruský pár Rubljov-Andrejevová a pak v finále vyhráli ve třech setech proti švýcarsko-italské dvojici Benčičová-Koboli. Zápas tenisového mixu Češi proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali prémii v hodnotě 1 milionu dolarů. Smíšená čtyřhra se letos na US Open podruhé hrála v upraveném formátu. Stihla se za 2 dny a pořadatelé do ní pozvali hlavně singlové hvězdy. Hrálo se zkráceným systémem počítání a opět se objevovaly kritické hlasy, že nejde o plnohodnotnou soutěž, ale spíše o exhibici. Překvapivými vítězi se ale stala dvojice českých tenistů. Muchovou i Menčíka ještě za 3 dny čeká start singlového programu na US Open. Datové schránky se už za pár hodin zásadně změní. Dnes mezi 8 a 9 večerní totiž proběhne jejich finální přesměrování a službu nově budou mít k dispozici už pouze na adrese datovka.gov.cz. Problém to může představovat pro ty, kteří mají své přihlašovací údaje uložené v prohlížeči. Při první návštěvě nové adresy je nutné údaje zadat znovu. Přechod na novou doménu je součástí sjednocování státních digitálních služeb pod adresu gov.cz. Čína s Nepálem pátrají po povodních po stovkách lidí. Čína podle nové bilance eviduje 3 mrtvé, ale nezvěstných je přes 550. Nepál udává 160 mrtvých a 820 nezvěstných. Z nich se v 580 případech jedná o nepálské i zahraniční turisty. Podrobnosti o jejich státní příslušnosti zatím nejsou k dispozici. Spojené státy, Evropská unie a Indie oznámily, že poskytnou Nepálu humanitární pomoc. Bleskovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Policie dnes ohlídá v Plzni fotbalové fanoušky. V odvětě play-off Evropské ligy Viktoria hostí srbský Bělehrad. Zápas policie označila za vysoce rizikový.
2: Domácí Viktoria se bude od 19 hodin snažit smazat 3gólové manko z Bělehradu. Manévry ale začnou už před zápasem. Do akce nastoupí policisté ze západu Čech i dalších krajů a také posily z Německa, včetně těch se psy a na koních. Ohlídají okolí stadionu i centrum města. Zaměří se i na parkování. Připomínají zákaz používání pyrotechniky i zahalování obličejů. Fandové Červené zvezdy Bělehrad patří k nejhlasitějším a nejobávanějším. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Jako rizikové hodnotí policie i další dnešní zápasy o fotbalovou Evropu. Manévry proto budou i v Jablonci, který nastoupí po jednogólovém manku proti Glasgow Rangers a v Hradci Králové, kde si otroci po remíze zahrají proti Panathinaikosu z Athén. Oba celky hrají o postup do konferenční ligy. A dnes se výrazně oteplí, většinou bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 27. srpen a teď už Heidi Janku písnička Sláva bláznivým nápadům.

0: Minuta po 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já už se usmívám, protože jsem během písniček koukal na váš Facebook. Prosím vás, jestli jste aktivní na této sociální síti, určitě tam jdete. Máme tam dneska příspěvek ohledně toho, jaké nesmyslné věci děláte, když jste sami doma. A jako jsou tam fakt super komentáře. Pan Milan Plachý píše, povídám si sám se sebou, chodím nahý a dalších pár věcí si nechám pro sebe. Paní Slavka Jakobson píše, mluvím sama se sebou a vykřikuji sprostá slova. Paní Zdeňka Keblová píše, chodím nahá, zpívám si a tančím. Paní Irena Brůvková píše, třídím oblečení. Pan Franček Plachý odpočívá. Paní Marcela Hrstková, ráda si pustím svou oblíbenou kapelu a tančím. Tak co děláte vy? Jaké věci nesmyslné, ty smyslplné? Co děláte zkrátka, když jste sami doma a nikdo vás nevidí? www.facebook.com/český impuls. Tak trochu se můžete napráskat na našem Facebooku. Těšíme se na vaše další komentáře. Za malou chvíli letní kino, skupina Olympic, píseň Dynamit.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne, 27. srpen. My se za malou chvíli můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Na své si přijdou příznivci Jiřího Schellingera, také Michala Davida nebo Vlaďky Prachařové. Teď je ale nachystaná Marcela Holanová nahrávka Já jsem tvá stála.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 27. srpen, přeji hezké dopoledne. Do zpráv s kolegyní Martinou Krová, ještě určitě muzika let 60. až 80. Za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička PS. V dnešním ranním tématu jsme zkoumali, kam až sahají vaše rodinné kořeny. Společně jsme zabrouzdali trochu do minulosti a zjišťovali jsme, odkud naše rodiny vlastně pochází. Dozvěděli jsme se, že máte předky mezi Habsburky. Já jsem se ptal, kam sahají vaše rodinné kořeny. Zkoušeli jste někdy pátrat po svých předcích? Co zajímavého jste zjistili? Ze kterého kouta Česka nebo světa pochází vaši předci? Jste víc po mámě nebo po tátovi? A v čem máte doma něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci?
1: Já jsem cukrářka a hrozně ráda i vařím. A po svých předcích jsem nestihla pátrat, ale předběhla mě teta a ta mi řekla, že naše pra babička vařila u císaře Františka, což mě teda velice zaskočilo a musím říct, že asi vím teda, po kom to mám.
2: K tomu rodokmenu, sice nevím do jakého roku nebo jak, ale moji rodiče z otcové strany pochází z Kyjova a z matčiny strany jsou Rumuni, takže já jsem taky takový pěkný mix. Mějte se, čau.
3: Začalo to tím, že manžel zdědil rodokmen po pradědečkovi a potom začal kdysi jezdit ještě do archivu a hledat druhou část svojí větve. No a když se zdigitalizoval archivy, tak jsme začali i s mojí částí rodokmenu. Největší problém jsou ty německý kliky háky, když se nepsalo češtinou.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: No tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Express. Zprávy v 10.
1: Krásné dopoledne. Od rána slavíme obrovský úspěch. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vybojovali titul na US Open. Ovládli smíšenou čtyřhru. Muchová a Menšík jsou grandslamovými šampiony vůbec poprvé v životě. V noci na dnešek nejprve vyhráli semifinále a ve finále tenisového mixu pak zvítězili ve třech setech proti švýcarsko-italské dvojici Benčičová-Koboli. Tohle byl moment, kdy na newyorských kurtech na US Open vypukla česká radost.
2: It's checkmate in New York as Muchová and Menšík bring the mixed doubles title.
1: Oba ještě za tři dny čeká start singlového programu na US Open. Do Česka míří teplé počasí. Teploty budou koncem týdne kroužit kolem 30. Ještě zítra dopoledne se počasí ukáže prázdninově se sluníčkem. To se ale postupně bude schovávat za mraky a odpoledne udeří bouřky, které můžou být na některých místech i nebezpečné a velmi silné. Podpora v nezaměstnanosti může klesnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, podle kterého někteří lidé bez práce dostanou až o 1000 korun méně. Kabinet Andreje Babiše tím ruší reformu bývalé vlády Petra Fialy, která podporu zvedla. Hradec Králové dnes žije fotbalem. Večer se tu hraje odveta závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy proti Panathinaikosu. Votroci si přitom z Athén před týdnem přivezli nadějný výsledek 2-2. Kapitán Hradce Králové Vladimír Darida doufá, že s podporou vyprodaného domácího stadionu klub dosáhne na historický postup do skupinové fáze.
3: Za tu dobu, co tady jsem, tak jsem asi scháněl zápas teďka nejvíc lísku. Samozřejmě pocítil jsem to, že v tom městě ty lidi o tom fotbale se baví a když jsem potkal někoho třeba známého nebo i cizího, tak nám říkal, že nám drží palce a všichni doufají, že to zvládneme ten zápas.
1: O konferenční ligu si dnes zahraje také Jablonec. Plzeň bojuje o tu evropskou. A dnes se výrazně oteplí, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 27. srpna. A teď už muzika let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Za všechno může čas.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě letní kino a v něm písnička ze seriálu Sanitka, Můj čas, zpívat budou Hana Zagorová, Petr Kotwald a taky Standa Hložek. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme zříceninu hradu Otaslavice na Olomoucku. Je to takový hrad dva v jednom. Co to znamená, to se dozvíme o půl jedenácté.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impul, se přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 27. srpen po půl jedenácté naše hudební dvojce a v rámci ní Vítr v českých písničkách. Více prozradím za pár minut. Za Naukratíkovou teď vyrážíme na jednu zříceninu na Moravě. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes si uděláme výlet do Olomouckého kraje, kde leží zřícenina hradu Otaslavice. Tento hrad má jednu velikou zvláštnost, protože je to vlastně takový hrad dva v jednom. A podrobnosti už nám poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů.
3: Zdravím vás, Hanko, i posluchače. Tak Otaslavice jsou opravdu ojedinělé, protože se vlastně jedná o komplex dvou bezprostředně sousedících hradů, které patřily různým vlastníkům.
2: No počkejte, jak se ale pak určovalo, komu co patří, třeba půda, objekty a tak?
3: No, o tom to je. To přináší právě mnoho nejasností a komplikace, třeba i s přiřazováním historických zpráv. Důvodem vzniku dvojice bylo rozdělení obce na dvě osady, Horní a Dolní. Hradní dvojčata Otaslavice jsou u nás naprosto ojedinělá. V zahraničí se ale s něčím podobným setkat můžeme, třeba v Porýní nebo v Alsasku.
2: Zpátky ale do Otaslavic, prozradíte nám něco o osudu obou hradů.
3: Takzvaný Dolní hrad byl zřejmě založený někdy koncem 13. století. Hrad dobyli buď roku 1423 husité, a nebo o rok později vévoda Albrecht, a poté už hrad nebyl nikdy obnoven. Horní hrad vznikl nejspíš před rokem 1330 a v roce 1492 se uvádí v pramenech hrad i městečko jako pusté. Na pozůstacích Horního hradu dnes stojí domy.
2: A mně už zbývá jen doplnit, jak se do Otaslavic dostaneme. Leží 12 kilometrů jižně od Prostějova. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského ještě určitě naše dopolední hudební dvojce a ta nabídne vítr v českých písničkách let 60. až 80. Čeká nás skladba Severní vítr v podání Jaroslava Uhlíře z filmu Vrchní prchni. Této písničce je dnes 45 let a pak nás také nemine Karel Gott, nahrávka Tam, kam chodí vítr spát. Z mojí strany je to vše, já jsem Adam Kuřica, loučím se s vámi, za sebe vám přeji hezký čtvrtek, nadále si ho užijte s rádiem Český impuls, no a společně si zavysíláme zase zítra po 6. hodině raní. Budu se těšit na každého z vás. Naslyšenou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: No tak pojď zapel!
5: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
4: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
10: Hudební dvojice
11: aneb jako vejce vejci.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Hasiči zasahovali u požáru výškového domu v Chodově na Sokolovsku. Hořelo v suterénu objektu a kouř se šířil do společných prostor. Kvůli ohrožení víc lidí vyhlásili hasiči druhý stupeň poplachu. I záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně. Zkontrolovali 15 lidí, 9 z nich následně transportovali do zdravotnických zařízení. Náhradní ubytování podle mluvčího hasičů Žižky není třeba řešit. Po odvětrání a kontrole objektu se obyvatelé můžou vracet do bytů. Ropná rafinerie Lukoil v Rusku je mimo provoz. Podle agentury Reuters po útoku ukrajinského dronu společnost přerušila zpracování suroviny. V areálu byly poškozené zpracovatelské jednotky i další infrastruktura. Rafinerie patří k největším v Rusku a její odstavení znamená, že mimo provoz jsou nyní všechny hlavní rafinerie společnosti Lukoil. Jak dlouho bude trvat oprava poškození, zatím není jisté. Netopíři letos hledají útočiště u lidí. Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých zvířat, kteří vlétli do budov. Netopíří invaze se nejvíce týkají měst Liberec, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Brno, Klatovy, Karlovy Vary nebo Ostrava. Například na Pardubicku zalétlo do jednoho z hotelů 162 netopírů najednou. Ochránci vyzývají, aby lidé do konce září zavírali na noc okna, pokud v nich nemají síť. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty. Americká vláda se rozhodla hromadně zrušit víza desítkám tisíc cizinců. Opatření zasáhne turistické a obchodní doklady vydané v letech 2016 až 2026. Jde o největší zásah proti držitelům těchto povolení v historii Spojených států.
2: Americké ministerstvo zahraničí tímto krokem reaguje na takzvanou azylovou turistiku. Opatření se týká cizinců, kteří krátkodobá víza využili jako nelegální zkratku k trvalému pobytu a ihned po příletu požádali o azyl. Podle Washingtonu jde o masivní zneužívání systému. Cizinci s těmito doklady vydaných posledních 10 letech ztrácejí legální status k pobytu na území USA. Opatření tvrdě zasáhne lidi z celého světa, a to včetně Evropy. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: A dnes nás čeká teplý letní den. Většinou bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20. Od dnešních zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Čtvrtek 27. srpna. Honza Benešovský u mikrofonu s vámi po 11. hodině a posíláme Dalibora Jandu, Hurikána, potom Helena Plehárová na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku znovu otevřeme v našem letním kině, abychom si připomněli slavný film Slunce, seno, erotika a uděláme to při písničce Karla Zicha Hodinky nejdou. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Halo! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: zvažte Týdej.
1: Slucháte Český impuls, dopolední vysílání, 11:30, za chvilku další muzika. Zahrajeme si ku příkladu Evu Pilarovou, Sebou Olmerovou nebo Olympiky, případně Michala Davida. No a taky budeme cestovat jak po Česku, tak v daleké exotice s Jirkou Kolbabou zamíříme do jednoho národního parku v jižní Africe. No a máme Česko rádi, navštívíme zříceninu hradu Otaslavice na Olomoucku. No ale víc už nebudu fušovat do řemesla naší turistické dvojici. Honza Benešovský u mikrofonu, příjemný poslech, Český impuls, rádio pro radost ze života.
2: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Marie Rotrová zpívala na Českém impulzu, hrajeme české písničky celý den. Za pár minut 12. hodina, na řadě jsou polední zprávy a ze všeho nejdřív taky písnička z Impulzovic krabičky. Pavel Habera uvede svoje kolegy skupinu Gentour a písničku Všechno bude fajn, tady na Českém impulzu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Dnes mám tu čest vybrat něco od Marie Rotrové. Říkám čest, protože od málo koho jsem se toho tolik naučila jako od ní. S její písní Dlouhá černá limuzína jsem dokonce začínala svou kariéru na soutěži mladých talentů v Jihlavě. Její poloha Dospělá holka, která si na nic nehraje, mě mockrát inspirovala. A nejen mě. Ale nikdo to neumí tak dobře jako ona. Řeka lásky patří k tomu nejlepšímu, co natočila. Poslechněte si ten nádherný refrén. To je jak z nějaké barokní kantáty. No a jak jsem slyšela, její tatínek byl regent z chóry, takže to má v krvi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Tragická nehoda u Doubravníku zasáhla mládežnický fotbalový klub FK Střelice. Při havárii zemřel dětský hráč týmu, který byl v oblasti na letním soustředění. Řidičem byl podle všeho trenér, který v běžném pětimístném autě vezl 5 malých svěřenců a po nárazu do stromu nadýchal podle posledních informací extrémních téměř 4 promile alkoholu. 2 z dalších 4 zraněných dětí zůstávají v nemocnici ve vážném stavu. Vedení klubu vyjádřilo hlubokou soustrast, odložilo všechny nadcházející zápasy a slíbilo zpřísnění interních pravidel i plnou spolupráci s policií. Šoférovi hrozí za usmrcení z nedbalosti až 8 let vězení. Ostravští kriminalisté obvinili 4 lidi z distribuce padělaných eur. Skupina se v obchodech a směnárnách pokoušela udat desítky falešných 5-eurových bankovek, které měly totožné sériové číslo. Policie u zadržených zajistila více než 90 kusů těchto napodobenin. Obvinění se hájili tvrzením, že tašku s penězi našli v kontejneru, i přes varování ze směnárny se jimi ale dál snažili platit. 2 nejmladší členové skupiny, 19-letý a 23-letý cizinec, skončili ve vazbě. Všem 4 hrozí až 8-letý trest vězení. V Nepálu zasaženém ničivými povodněmi mohou být až desítky českých turistů. Podle Asociace cestovních kanceláří by ale žádný z nich neměl být v ohrožení života ani přímo zasažený katastrofou. Zástupci agentur situaci na místě stále prověřují a zjišťují, v jakém stavu jsou klíčové trekové trasy pro nadcházející hlavní podzimní sezónu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu stoupl až na nejméně 270. Tragickou bilanci v himalajském pohraničí s Tibetem potvrdila místní policie. Záchranné složky v náročném terénu stále pátrají po stovkách pohřešovaných lidí. Policie dnes ohlídá v Plzni fotbalové fanoušky. V odvetě play-off Evropské ligy Viktoria hostí srbský Bělehrad. Zápas policie označila za vysoce rizikový.
2: Domácí Viktoria se bude od 19 hodin snažit smazat 3gólové manko z Bělehradu. Manévry ale začnou už před zápasem. Do akce nastoupí policisté ze západu Čech i dalších krajů a také posily z Německa, včetně těch se psy a na koních. Ohlídají okolí stadionu i centrum města. Zaměří se i na parkování. Připomínají zákaz používání pyrotechniky i zahalování obličejů. Fandové Červené zvezdy Bělehrad patří k nejhlasitějším a nejobávanějším. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Jako rizikové hodnotí policie i další dnešní zápasy o fotbalovou Evropu. Jde o utkání v Jablonci, který bude dohánět jednobrankové manko proti skotskému Rangers, a také o zápas v Hradci Králové, který na úvod remizoval proti řeckému Panathinaikosu. Čekáme zítra polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách a později večer i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti, postupně se objeví i přehánky nebo bouřky. Naměříme k tomu 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré poledne, 3:12. Zprávy skončily, pojďme si dát další muziku. Iveta Bartošová a Petr Sepeši načnou hodinu, aby se připojil Milan Drobný. U toho všeho je s vámi Honza Benešovský a ještě jednou příjemný poslech.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední program. Za chvilku zase usedneme a zhasneme v našem letním kině, abychom si připomněli film Rebelové. Uděláme to písničkou Jo, třešně zrály od Valdemara Matušky. Těším se na to, aktuální televizní program studuje Alexander Hemala, který přijde se svou televizní chvilkou přesně v 12:30. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: No tak pojď zapel!
2: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
1: Tak dobře.
2: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
3: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
2: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: odpoledne, posloucháte Český impuls. Luděk Sobota se pokusí protlačit dítě na FAMU a nepochybuji o tom, že to bude zábavné. Poslechněte si sami ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašu s výběrem televizních pořadů, tak pokud máte o dnešním plánu večerním jasno, že usednete na kanape před obrazovku, určitě si to poslechněte a možná se i dělejte poznámky. No a další písničky jsou před námi. Zpívat bude Karel Zich, Václav Neckář nebo Lenka Filipová na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Už svou prvotinou zaujal spisovatel Michal Vývek a podle ní také byla natočena stejnojmenná komedie Báječná léta pod psa, ve které líčí životní osudy své rodiny za normalizace. Stěhování z Prahy na Sázavu a to, co se dělo po sovětské okupaci v naší české kotlině. Báječná léta pod psa ve 20.10 na ČT1. Fandové seriálu, konkrétně pak Polabí, musí být potěšeni, protože na obrazovky po prázdninové dovolené zakleknou jejich hrdinové opět do startovacích bloků. Nevím, co se v tomto líbezném kraji za dobu letních parních dnů odehrálo, ale scénáristé i herci vám to dozajista rádi předvedou. Polabí 2015, televize Prima. To už bude dohromady 1,8. setkání s jeho hrdiny. A mimořádná Marta, ta po mnoha a mnoha dílech zjišťuje, že se smrtí jejího Romana to bylo docela jinak, než se zdálo na začátku. Stopa prý vede až do Maďarska, kde Marta zjistí, co se před těmi 17 lety vůbec stalo. Blackjack, to je název dnešní epizody případů mimořádné Marty ve 2020 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, do kterého neodmyslitelně patří rubrika Hudební dvojice. Tu další nasazujeme právě teď a dáme si do ní písničky se strunami. Začne Karel Hála, na 7 strun budu hrát a potom Věra Špinarová, Grand Hotel u 3 strun. Honza Benešovský zdraví, přejeme dobré odpoledne a příjemný poslech z Českého impulzu ve čtvrtek 27. srpna.
1: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hudební dvojice
8: a Aneb. Dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Radio Český impuls. Zprávy ve 13.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Česko zítra zasáhnou silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí od pátečních 2 hodin odpoledne do sobotních 4 rána pro celé Čechy a severovýchod Moravy a Slezska. Nejprve se bouřky objeví na západě a jihu Čech a pak budou postupovat na východ. Postupující studená fronta přinese nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu a intenzivní srážky z úhrny kolem 35 litrů na metr čtvereční. Meteorologové varují před zatopenými sklepy, rozvodněním menších toků i rizikem pádu větví a stromů. Většina Čechů plánuje na podzim dovolenou v Česku. Chtějí strávit na podzimní dovolené v průměru týden a utratit zhruba 8 000 korun. V porovnání s loňskem plánují lidé častěji tuzemské pobyty a do zahraničí se jich chystá méně. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu Czech Tourism. Výsledky ankety shrnuje za agenturu Tereza Hofmanová.
3: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku. To je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku.
2: Podzimní dovolenou v zahraničí chce trávit na 30% Čechů. Nejčastěji míří do Itálie a Polska. Obce v Beskydech varují před výskytem medvěda. Šelmu lidé zahlédli ve středu v lokalitě Zlatník Klaus v obci Krásná na Frýdecko-Místecku. Tamní samosprávy i sousední Raškovice proto na webech a sociálních sítích vyzvali obyvatele i turisty k obezřetnosti, zabezpečení hospodářství, včelstev i domácích zvířat a doporučili zvážit výlety do lesa s dětmi. Odborníci z hnutí Duha a Mendelovy univerzity zatím přítomnost medvěda s fotopastí ani stop nepotvrdili a před zbytečnou panikou varují. Šelmy se v pohraničních horách pohybují desítky let a vůči lidem se v oblasti nikdy nechovali nebezpečně. Šéf americké CIA John Radcliffe prý prozradil, proč byl neohlášeně v Moskvě, píší o tom americká média. Varoval prý Rusko před eskalací konfliktu se státy NATO. Podle serveru Politico byla hlavním cílem jeho mise ochrana pobaltských zemí před případnými útoky a odvrácení dalšího vyhrocení války. Radcliffe zároveň po ruských představitelích požadoval, aby omezili vojenskou a technologickou podporu Íránu, zejména dodávky materiálů pro drony a navádění úderů na americké základy na Blízkém východě. Jde o první veřejně známou cestu ředitele americké tajné služby do ruské metropole za druhého prezidentského mandátu Donalda Trumpa. Prezident Trump schůzku označil za polorutinní a uvedl, že si přeje rychlý konec války na Ukrajině. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu a později večer i na západě Moravy bude oblačnosti přibývat, postupně se přidají přehánky. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy skončily krátce po 13. hodině. Dejme si neposlušné tenisky. Lucie Bílá přichází zaspívat hned potom Jiří Schellinger. A Honza Benešovský u mikrofonu krátce.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si připomeneme asi nejslavnější vánoční pohádku Tři oříšky pro Popelku v letním kině. Trošku paradox, ale proč ne, v letním kině si zahrajeme Kde pak ty ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta. No a potom už tady bude cestovatel Jirka Kolbaba. Zamíříme do jednoho národního parku v jižní Africe. Těším se na to, Český impuls.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, odpolední program, za chvilku další muzika, české písničky 60. až 80. let. Zpívat bude Hana Hegerová, Jiří Štědroň nebo Hana Zagorová. Ale teď už se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, který naprosto miluje divočinu, všechna zvířata, která tam může potkat a tak dále. No a není proto divu, že se za všemi těmi živočichy vydal i v jižní Africe.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Krugerův národní park v jižní Africe je vyhlášenou lokalitou a adresou pro všechny fotografy, kteří rádi fotí divočinu a zvířata. Podařilo tobě se přiblížit na dohled k nějakým zvířatům, která jsi si vyfotografoval?
3: Zkusme si představit, je to nejstarší a největší národní park Afriky vůbec a je ve výměře 1/4 České republiky, tak to si myslím, že je úžasné. A když se mě ptáš na ta zvířata, tak těch je tady skutečně hodně. Nejvíce třeba nosorožců, těch tady bývá 1500, 2000 lvů, 8000 slonů tady má dokonce žít, nebo 15000 buvolů a představ si 1000 leopardů. A já jsem viděl všechny zástupce Velké pětky, kromě leopardů, takže toho velice lituji a doufám, že se ještě někdy do tohoto parku podívám. Teď už chystám jednu cestu na léto, abych si leoparda vyfotil.
2: Řekni nám ještě, jak prakticky vůbec fungují výlety po tomto parku. Člověk si to těžko představuje na tak obrovské rozloze. To tam přijedeš, půjčíš si někde vůz, třeba s řidičem nebo bez řidiče a jedeš sám, si fotografuješ. Jsou tam vyznačené cesty, můžeš se pouštět mimo ně, nebo jak tohle to chodí?
3: V Krugeru je mnoho asfaltových cest a také potom nespevněných cest. Můžeš jezdit se svým autem anebo s najatým rangerem. Já jsem jel v takovém otevřeném terénním voze, takže jsem mohl fotografovat na obě dvě strany úplně bez skla, bez problému. Když jsem přijel ke lvům, tak jsem měl skutečně 2 metry od ruky a cvakal jsem intenzivně.
2: A ta zvířata jsou zvyklá na přítomnost těch lidí, nebo nejsou?
3: 6 lvů leží vedle cesty, vedle tebe, ty si je fotíš, děláš detail do očí, do tlamy, oni otvírají tu tlamu, je to něco fantastické, je to nejhlubší zážitek, jaký vůbec člověk může na této planetě snad prožít v tom sepětí s přírodou a potom se zase líně zdvihli a odešli pryč a jseš vedle nich velmi blízko a máš toho tak trochu strach a mrazení, na druhé straně je to možné. A stejně tak se požádají i dokonce safari pěší. A ty jsem také několikrát absolvoval a nejseš ohrožený. Ti rangeri, kteří s tebou jsou, v tomto případě řidič a ranger, ví přesně, co si mohou dovolit a do rizika tě nezavezou.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: z Českého impulzu, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a vítám vás u další hudební dvojice. U rubriky, do které nasazujeme dvě písničky s něčím společným. Tak schválně. Veď mě dál cesto má od Pavla Bobka a to mám tak ráda od Marie Rotrové. Co myslíte, co by mohly mít tyto dva hity společného? No v tomto případě je to rok vzniku, rok nahrání, a sice 1975. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne a ve 2 hodiny si poslechněte zase hlavní zprávy na Českém impulzu.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Hudební dvojice
7: aneb 1+1.

moje paní, choď, ztratit mládí byl by hřích, já se toulám po mozích, no tak neplač už a zpátečku tam hoď.

svět je kulatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv. Budu tam pít jenom čaj,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance, a to kvůli hrozbám vůči rádiu Farda. Krok oznámil šéf české diplomacie Petr Macinka v reakci na rozhodnutí Teheránu zařadit tuto pražskou exilovou stanici, spadající pod rádio Svobodná Evropa, na seznam svých vojenských cílů. Jednání s íránským diplomatem proběhne v nejbližším možném termínu na úrovni ředitele odboru Blízkého východu Černického paláce. Českým zemědělcům pomůže umělá inteligence. Systém Agata jim může usnadnit výběr nejvhodnějších plodin nebo strojů. Obchodní ředitel programátorské společnosti Agdata Ondřej Hale očekává, že aplikace může najít opravdu široké využití.
2: Ona umí dělat různé typy analýz. Vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte. V závislosti třeba na konkrétních plodinách, nebo potřebujete znát stav svého skladu. Co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak si jim hospodaříte, to všechno ona dokáže udělat.
1: Systém zatím testují desítky zemědělců v Česku, zkouší například i hlasové zadávání pokynů. Agáta tak umí při jízdě v traktoru dostat příkaz, aby naskladnila konkrétní přípravky. Středočeští kriminalisté dopadli organizovaný gang. Ten kradenými auty boural do benzínek a trafik. Trojce cizinců ve věku 32 až 42 let v několika krajích, ale i v sousedním Německu, v noci nacouvala vozy značek Toyota a Lexus přes výlohy do provozoven a kradla především cigarety a tabákové výrobky. Auta pocházela z krádeží v Německu a měla falešné poznávací značky. Zásahová jednotka muže zadržela v Praze a soud je poslal do vazby. Za krádeže, poškození cizí věci a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí obviněným až 10 let vězení. Turisté v centru Prahy zažili netradiční situaci. Policie dopoledne preventivně evakuovala pražské staroměstské náměstí. Důvodem byla anonymní výhruška bombou, podle které měl v pravé poledne vybuchnout staroměstský orloj. Pyrotechnická prohlídka historické památky byla negativní a žádné výbušné zařízení neodhalila. Bezpečnostní opatření v centru metropole policisté ukončili krátce popolední a prostor náměstí se opět otevřel veřejnosti. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne od západu a později večer i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 hodiny 3 minuty k tomu. Zprávy skončily, pojďme hrát. Petr Kotwald začne gejzírem a přidá se Petra Černocká. S vámi je Honza Benešovský, pěkné odpoledne, Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, seriál Píseň pro Rudolfa III. Si zase po čase připomeneme v našem letním kině spolu s Laďkou Kozderkovou. No a potom už další vydání pořadu máme Česko rádi s Ankou Kracíkovou a turistou spolání Mirkem Tausigem. Vylezeme na jednu hradní zříceninu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, odpolední vysílání. S Hankou Kracíkovou míříme na jednu zříceninu na Moravě. Právě teď v pořadu Máme Česko rádi. Abychom se za chvilku zase zahráli, zveme si do vysílání Věru Špinarovou nebo Jiřího Korna.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes si uděláme výlet do Olomouckého kraje, kde leží zřícenina hradu Otaslavice. Tento hrad má jednu velikou zvláštnost, protože je to vlastně takový hrad dva v jednom. A podrobnosti už nám poví Mirek Tausik z Klubu českých turistů.
3: Zdravím vás, Hanko, i posluchače. Tak Otaslavice jsou opravdu ojedinělé, protože se vlastně jedná o komplex dvou bezprostředně sousedících hradů, které patřily různým vlastníkům.
2: No počkejte, jak se ale pak určovalo, komu co patří, třeba půda, objekty a tak?
3: No, o tom to je, že jo. To přináší právě mnoho nejasností a komplikace, třeba i s přiřazováním historických zpráv. Důvodem vzniku dvojice bylo rozdělení obce na dvě osady, Horní a Dolní. Hradní dvojčata Otaslavice jsou u nás naprosto ojedinělá. V zahraničí se ale s něčím podobným setkat můžeme, třeba v Porýní nebo v Alsasku.
2: Zpátky ale do Otaslavic, prozradíte nám něco o osudu obou hradu.
3: Takzvaný Dolní hrad byl zřejmě založený někdy koncem 13. století. Hrad dobyli buď roku 1423 husité, a nebo o rok později vévoda Albrecht, a poté už hrad nebyl nikdy obnoven. Horní hrad vznikl nejspíš před rokem 1330 a v roce 1492 se uvádí v pramenech hrad i městečko jako pusté. Na pozůstacích Horního hradu dnes stojí domy.
2: A mě už zbývá jen doplnit, jak se do Otaslavic dostaneme. Leží 12 kilometrů jižně od Prostějova. Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: s kuřicí. Ale hlavně,
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pojďme do naší klenotnice, do impulzové skrabičky, kde už čeká František Ringo Čech. Aby zaspíval Já už jdu, bude to hit komentovaný, kdo pak řekne pár slov. Bude to Petr Janda, šéf skupiny Olympic. Tak na to jsem speciálně zvědav, stejně jako na zprávy v 15 hodin, kde zase bude všechno nejpodstatnější, co se děje doma ve světě i ve sportu. Všechno sledujeme v agenturách na zpravodajských serverech. Tak si to poslechněte. Český impuls.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
9: František Ringo Čech patří také mezi ty, kdo prošli v 60. letech Olympikem. To, co dělal potom, se mi ne vždycky líbilo, ale občas se mu povedlo napsat docela vtipný text. Často na nějakou příšernou odrovačku, kterou našel v belgické nebo německé hitparádě. Dal je nový kabát českého humoru. Já už jdu patří k jeho nejpovedenějším. Slýchám ji do dneška, zvláště když v nějakém obchodáku zrovna zavírají.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezké odpoledne. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Meteorologové už rozšířili výstrahu téměř na celou republiku. Varování Českého hydrometeorologického ústavu platí od zítřejších 2 hodin odpoledne do sobotních 4 rána a výstraze se vyhnou pouze Jihomoravský a Zlínský kraj. Postupující studená fronta přinese nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky kolem 35 litrů na metr čtvereční, které mohou v noci přecházet v trvalejší déšť. Odborníci varují před zatopením níže položených míst, pádem větví i nebezpečím úderu blesku. A na obloze dnes v noci uvidíme krvavý měsíc. Do červena se zbarví při jeho zatmění. Země ho zastíní víc než z 90%.
2: Zatmění měsíce budeme moct pozorovat na celém území Česka. Meteorolog Štefan Hanžák se ale obává, že pozorování na obloze můžou zhatit vysoké mraky a navíc i saharský prach.
3: Nejlepší podmínky by mohly být na Moravě a ve Slezsku a směrem k západu, to znamená v Čechách, zejména v západní polovině Čech, by to mohlo být nejhorší.
2: I přes mraky ale může být zatmění vidět, bude ale méně výrazné. Ne. Měsíc se má taky zbarvit do ruda, což rádiu Impuls vysvětlil astrofyzik Václav Pavlík.
4: Měsíc osvětlují jen sluneční paprsky, které projdou skrz atmosféru. A sluneční světlo je složeno ze všech barev duhy od modré po červenou a skrz tu velkou vrstvu atmosféry projde na ten měsíc jen ta červená barva.
2: Zatmění má začít v pátek ráno krátce před 16:30. Nejmenší bude měsíc těsně před jeho západem, okolo 18:45. Michael Ransdorf, rádio Impuls.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený odmítl poslancům vydat dokumenty z volby šéfa České inspekce životního prostředí. Opoziční zákonodárci z řad Pirátů a Lidovců chtěli prověřit objektivitu tendru, v němž na konci jara uspěl sponzor a sněmovní kandidát motoristů Pavel Straka. Ministr se v odpovědi na interpelace odvolal na služební zákon, který nahlížení do spisu třetím stranám neumožňuje. Odmítl také pochybnosti o podjatosti výběrové komise, ve které zasedl další kandidát vládního hnutí Motoristé sobě, a zdůraznil, že hodnotitelé posuzovali kandidáty čistě na základě odborných předpokladů. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se prudce zhoršil a je velmi vážný. 89-letý panovník, který je nejstarším vládnoucím monarchou v Evropě, leží v univerzitní nemocnici v Oslu od minulého pondělí kvůli komplikacím spojeným s hemolytickou anémií. Korunní princ Hákon i královna Sonja zrušili veškerý program a jsou u panovníkova lůžka. Zahraniční cesty a návštěvy kvůli kritické situaci narychlo odvolali také norský premiér Jonas Gahr Støre, předseda parlamentu i vládní delegace v cizině. Čekáme zítra polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách a později večer i na Moravě. Bude přibývat oblačnosti a přidají se postupně i přehánky. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Zprávy skončily krátce po 15. hodině a teď jsou tady živly. V podání Dalibora Jandy, oheň, voda, vítr. S vámi Honza Benešovský na Českém impulzu.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Chtěl jsem vás pozvat k nám na Facebook, protože tam bývají občas novinky z rádia. Zcela pravidelně nejrůznější témata a taky občas nějaká soutěž. Můžete lajkovat, glosovat, komentovat, najít si nové přátele. www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vás na internetu. No a za chvilku taky zveme do letního kina na básníky, kteří přicházejí o iluze. Zpívat bude Václav Neckář.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Když jsme u těch pozvánek, tak ještě jedna a ta bude k našemu pomyslnému rádiovému táboráku, ke kterému připravujeme písničky. Zase večer mezi 19. a 20. hodinou, pokud patří tenhle žánr do vašeho srdce, tak určitě poslouchejte, zase budeme hrát ve večerním pásmu v té 60 minutovce. To nejlepší z české countryové, folkové a trampské muziky. Teď je před námi ovšem píseň Cesty lásek od Marcely Holanové, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Tam, kde zem duní, kopyty stát. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls. Luděk Sobota se pokusí protlačit dítě na FAMU. To si poslechněte za půl hodinky ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský, děkuji za pozornost, mějte se krásně a ještě než definitivně předám slovo, tak posílám do hudební dvojice Vítr v českých písničkách. Začne Jaroslav Uhlíř a potom Karel Gott. Tituly Severní vítr a Tam, kam chodí vítr spát. Mimochodem, to je první z nich ze slavného filmu Vrchní prchní je právě dnes 45 let.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
2: No tak pojď zapel.
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Hudební dvojice
13: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
14: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Ta omezuje prostor pro obstrukce. Změna pravidel výrazněji časově ohraničí projevy poslanců při navrhování úprav programu a rozšíří možnosti sněmovny omezit délku vystoupení při projednávání zákonů, a to včetně řečníků s přednostním právem. Společnou předlohu vládní koalice ANO, SPD a motoristů podpořenou opoziční ODS schválili zákonodárci navzdory nesouhlasu TOP 09 a části lidovců. Nová pravidla začnou platit 15 dní po jejich vyhlášení ve sbírce zákonů. V haagském vězení zemřel ve věku 84 let válečný zločinec Radko Mladič. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si v Nizozemsku odpikával doživotní trest za genocidu, zločiny proti lidskosti a etnické čistky během války v Bosně v 90. letech. Podle agentur podlehl zdravotním následkům po prodělaných mrtvicích. Mladič stál za masakrem ve Srebrenici i krvavým obléháním Sarajeva. Spravedlnosti unikal 16 let až do svého dopadení v roce 2011 a Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu doživotí pravomocně potvrdil před 5 lety. Fotbalový Jablonec večer hostí skotské Rangers. V odvetě závěrečného 4. předkola konferenční ligy jablonečtí doufají v lepší výkon než v prvním utkání v Glasgow. Budou se před vyprodaným domácím stadionem snažit smazat jednobrankové manko. Trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel věří, že Severočeši jsou schopní vyhrát.
4: Jsme rádi, že ten výsledek byl takový, jaký byl, protože měli domácí tam i nějaký dost velký další šance třeba, takže kdyby se mě trošku smůlo, tak to mohlo skončit i hůř. V týdnu teď jsme se zaměřili na to, aby se prostě ty věci, ať už do defenzivy nebo hlavně do té ofenzivy, dělali prostě líp, a věřím, že toho jsme schopni, a pokud tohle zvládneme, tak věřím, že může být lepší ten výsledek.
3: O konferenční ligu hrají dnes také fotbalisté Hradce Králové proti řeckému Panathinaikosu. Plzeň zase doma zabojuje o Evropskou ligu s Červenou zvezdou Bělehrad. Zítra čekáme spíše polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách a později i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být i silné. Naměříme 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Hezké odpoledne, přátelé, je to tak, dnes je panečku den ropy, tedy této blahodárné tekutiny, bez které by se snad všechny stroje světa zastavily a možná, že by dokonce byl konec světa, tedy nechci malovat čerta na zeď, ale je to přece jen krev ekonomiky, i když teď to trošku v hormutu zadrhává, ale snad bude časem lépe a radostněji. A také, že nezdárný synek Luďka Soboty se dostane na svou vysněnou školu. To ale až za maličkou chvíli, až poté, co si Iveta Bartošová posteskne nad tím, co se děje, když láska schází.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru a nebo mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Jak jsem před maličkou chvílí předestřel, našimi dalšími hosty budou starostlivý táta v podání Luďka Soboty a profesor Šimek. Ten první se rozhodl za každou cenu protlačit svého nezdárného synka na FAMU. Pan profesor Miloslav Šimek je však docela jiného názoru. A tak ten první musí nasadit ty nejúčinnější zbraně. Jak uspěje či nikoli, to už se dozvíte právě teď.
1: Stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
2: Tady někdo je?
1: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Totiž... Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
3: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
1: Cože?
3: No ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřel jak mezek, tak to zaříť aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
1: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
3: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl a koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát v půli, víte?
2: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
1: No dobře, dobře, slečno.
3: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
1: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil, a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
3: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
1: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro arty.
3: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
1: Jak myslíte
3: pomoct? No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
1: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
3: To je jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říká, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
1: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám. Vy jste pan Zlosin,
3: ne,
1: že?
3: Ne, já jsem Militký.
1: Jo, jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
3: Ano, já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore. Páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
1: Ano, já vím. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
3: Já mám trenýrky.
1: Ne, ne, promiňte, já to mám moc. Já dělám na tom katalogu. Víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
3: Ano, ano, no to já si sednu rád, až jsem měl dneska fofr, víte.
1: No, a kde pracujete vlastně, já... pane Zlosine, teda pane Militky?
3: Já, my jsme měli dneska toho moc.
1: No kde pracujete?
3: V pohřební službě, víte.
1: Cože?
3: No ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na toho už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
1: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
3: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
1: Fotoškolu vymyslíte na FAMU?
3: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
1: To už jste mi říkal, ano.
3: To už vám říkal?
1: Ano, ano.
3: A o tom paňácovi, to se vám taky říkal?
1: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
3: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
1: No, ano, ano.
3: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
1: Za jakým paňácou?
3: No za vámi.
1: Počkejte, no.
3: A když vám to povědám, ona to tak nemyslí,
1: no,
3: že
1: tak
3: jo?
1: Dobře, no, kvůli
3: a řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
1: No tak abychom se dohodli, jaké měl váš syn vysvědčení?
3: No bojíte se, pane profesore, to byste mě urazil.
1: Jak urazil?
3: To se nezlobte, ne, to ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám slibuju.
1: No ale...
3: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Křím houřím pokoji na čtyřkou. Jaký jsou tři čísla dál?
1: Pětky, šestky, sedmi...
3: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte. A těch měl požehnaně, víte.
1: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
3: Milítky.
1: Pane Milítky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýše 1,5.
3: 1,5. No to on jich měl víc, víte. No, překročil plán, no ale on se zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
1: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
3: No tak zaplať pánu.
1: Pane Milítky, teda pane Smilní, pane Milítky, já jsem nedomluvil.
3: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
1: Ale nechte mě domluvit.
3: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
1: Ale to mě nezajímá.
3: No, ale mě to zajímá, vy chytrý. Počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
1: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině má-li výjimečné nadání.
3: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně baš nadání, to on má.
1: Jak vy to můžete vědět?
3: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, to už by mu to mohl otevřeněji říct do očí, že má nadání, když to je já.
1: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
3: Každý mu se to líbí. Jeho fotografie už u nás v Brazílii široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
1: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
3: Milítky.
1: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
3: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte to.
1: No ale to je nevídané,
3: no,
1: tohle.
3: Že jo.
1: No, to ztrácím dech úplně.
3: No jistě, kluk zobrazil život v jeho nahotě.
1: No, úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No, to je šílené.
3: No.
1: Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
3: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče, tady?
1: No, dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No, to je šílený.
3: Ale jte se, ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
1: Neberu, v žádném případě.
3: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ji neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyplesni se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Nazdar!
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Halo! už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Ano, to je písnička, která za maličkou chvíli zazní, a poté to bude Nevidomá dívka, ke které text napsal Karel Kryl a kterou skvěle zaspívala Hana Ulrichová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přátelé, pevně věřím, že jste léto prožili tak, jak má být. Tak alespoň zněl název písničky, kterou nám zaspíval Karel Zich. A teď už si budeme povídat o žárlivosti, což je, myslím si, velmi nepěkná vlastnost. Ale rada paní Haliny Pavlovské se na začátku může zdát poněkud nelogická. Konečně poslechněte si sami.
1: Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Další má přítelkyně žárlila a její partner Angličan se přiznal. Ona kvůli němu opustila Anglii, vrátila se do Čech a truchlila. Její maminka byla na nevěrníka naštvaná, zvlášť když se dozvěděla, že byl její dcerce nevěrný s bohatou starou babou. A pak jel nevěrník do Říma na dovolenou a shodou okolností tam byla taky matka zrazené kamarádky a zahlédla bídáka u Kolosea. Znala ho jen z fotografie, ale to jí stačilo, aby se neovládla a do očí ona, neznámá žena v cizí zemi, jemu, neznámému muži, řekla: být prostitutkou je odporné, ale když si nechá platit chlap, tak by ho měli zabít. Nevěrník se strašlivě lekl. Měl pocit, že ústy starší dámy na něj promluvil Bůh. A teď nejenže neloví cizí ženy, ale chodí už třetím rokem k psychiatrovi. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká: žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám: muž, který nehřeší, není muž.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: No tak pojď zabel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Prázdniny se řítí do finále. České dráhy na jejich konci posílí vlakové spoje o stovky míst k sezení. Kapacitu navýší především na linkách z Moravy do Prahy, dále mezi Brnem a hlavním městem, nebo na spojích z jižních, západních a východních Čech. Dopravce má zároveň v Praze a v Olomouci připravené záložní vozy pro operativní nasazení podle aktuálního zájmu cestujících. I když se návrat z prázdnin díky začátku školního roku v úterý rozloží do více dní, dráhy doporučují včasnou rezervaci míst. Od 1. září se navíc do provozu vrátí přerušené školní vlaky. Počet učitelů na základních školách v Česku roste rychleji než počet žáků. Pedagogické sbory ale výrazně stárnou. Za posledních 10 let přibylo 27% učitelů a 14% dětí, což snížilo průměrný počet žáků na jednoho pedagoga. Podíl učitelů starších 60 let se ale ve stejném období více než zdvojnásobil. Vyplývá to z nových dat Českého statistického úřadu. Odborníci navíc upozorňují na přetrvávající nedostatek kvalifikovaných pedagogů v přírodovědných oborech a matematice. Od roku 2016 se zároveň na základních školách více než strojnásobil počet asistentů pedagoga, a to zejména kvůli nárůstu integrace dětí se zdravotním postižením i žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve věku 60 let dnes v Praze zemřel rozhlasový moderátor, hudebník a DJ Luděk Hrzal. Zprávu o jeho úmrtí oznámil na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega z Evropy 2, Pavel Hájek alias Doktor Buben. Hrzal v posledních 4 letech bojoval s leukémií a podstoupil náročnou léčbu, včetně transplantace kostní dřeně. Patřil k výrazným hlasům rozhlasového éteru. V minulosti moderoval na Evropě 2 i Color Music Radio. Na televizi Prima uváděl pořad SOS a jako hudebník působil po boku Romana Holého v kapelách Bosanova a Ďáblovi soustružníci. Dron pomáhá policistům odhalovat neukázněné návštěvníky v Beskydech. Při letošních kontrolách řešili v chráněné krajinné oblasti řadu přestupků v rámci bezpečnostního opatření Malina. Na něm policisté spolupracují s dobrovolnými strážci přírody. Jaké prohřešky návštěvníků hor jsou nejčastější, to zjišťovala naše zpravodajka Eva Panošová.
2: Hezký den z Beskyd. Lidé se často pohybují mimo vyznačené turistické stezky, sbírají lesní plody tam, kde je to zakázáno způsobem, který je nelegální. Motoristé výjíždějí auty na lesní cesty bez platného povolení a cyklisté do národní přírodní rezervace. To jsou nejčastější bolesti, se kterými se potýkají strážci přírody. Dokud neměli po svém boku policisty, museli od neukázněných lidí snášet mnohé slovní útoky. Policie ale budí respekt a její přítomnost je tedy účinná. Eva Panošová, Rádio Impuls, Beskydy.
1: Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti. Postupně se přidají přehánky a také bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Tisíckrát krásnější, tak alespoň v názvu své písni vypovídá Dalibor Janda. A pak už to bude žárlivý kakadu v podání Viktora Sodomy. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.

0: Jsme na Českém impulzu a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Já myslím, že mít konička je tuze krásná věc, ale prý je horší, když se vám ze záliby stane zaměstnání. To tedy alespoň tvrdí pan Vladimír Dvořák v následující ukázce z televizního Televarieté, kde mu samozřejmě skvěle sekunduje Jiřina Bohdalová.
1: Já vám řeknu něco veselýho, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do
2: mě.
1: Tak já vám ho řeknu právě, no. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se pořádně, pane kolego, ležejí pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co?
2: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No jo, to je. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
2: No, jistě.
1: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
2: No, to je potom přímo kledba.
1: Ano.
2: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
1: No jo. Já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer a nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety.
2: Yeah.
1: Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládá, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
2: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
1: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
2: Ale to nic není, to u nás v ulici, v jednom baráku, za měsíc 7x hořelo.
1: Prosím vás.
2: No, to bylo veliký vyšetřování.
1: To bylo 7 vyšetřování.
2: Jak to víte?
1: 7x hořelo.
2: No, veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
1: Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci, že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
2: No. A víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
1: No.
2: Jen tak kolikrát, že dojdou na středisko.
1: No, vidíte. Vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci.
2: Yeah.
1: Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
2: Ale ne.
1: No, tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
2: No. Oni jsou fandové v každém oboru, že jo? Já mám jednoho známého doktora a ten, ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
1: No, co pak, to je užitečná známost.
2: No jo, no jenom, že on je to doktor filozofie, víte?
3: Nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny. Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů, které byste mohli využít dnes večer, tu budou rýmy, tedy písmena.

0: píseň s tímto názvem a v podání Hany Zagorové a pak o životě, který je takovým zajímavým čarodějem, nám bude zpívat Jitka Zelenková.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Už svou prvotinou zaujal spisovatel Michal Vývek a podle ní také byla natočena stejnojmenná komedie Báječná léta pod psa, ve které líčí životní osudy své rodiny za normalizace. Stěhování z Prahy na Sázavu a to, co se dělo po sovětské okupaci v naší české kotlině. Báječná léta pod psa ve 20.10 na ČT1. Fandové seriálu, konkrétně pak Polabí, musí být potěšeni, protože na obrazovky po prázdninové dovolené zakleknou jejich hrdinové opět do startovacích bloků. Nevím, co se v tomto líbezném kraji za dobu letních parních dnů odehrálo, ale scénáristé i herci vám to dozajista rádi předvedou. Polabí 2015 televize Prima. To už bude dohromady 1.80. setkání s jeho hrdiny. A mimořádná Marta, ta po mnoha a mnoha dílech zjišťuje, že se smrtí jejího Romana to bylo docela jinak, než se zdálo na začátku. Stopa prý vede až do Maďarska, kde Marta zjistí, co se před těmi 17 lety vůbec stalo. Blackjack, to je název dnešní epizody případů mimořádné Marty ve 2020 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přátelé, herci se dostávají mnohdy do nezáviděných situací. Někdy musí o několik let omládnout a jindy zase zestárnout. A právě to byl při jednom natáčení případ i Vladimíra Menšíka, který měl zestárnout asi tak o 5 let. Na jeho snahy, jak to vypadalo, když se o to pokusil jeho maskér, zavzpomíná Vladimírův kamarád Oldřich Velen.
1: Láďa měl takový 2 přátele, kterým se svěřoval s důležitými věcmi, které nikdo jiný nesměl vědět. Například, když si sfalšoval občanku a stal se o 5 roku starší, tak to věděl Lubin Kostelka, který prostě s ním neustále ten bohemský život provozoval. A Láďa zase, když při těch pochůzkách, po těch barech a všude utržil různé rány a pak ještě poslední ránu dostal doma, honem jel ke mně na chalupu. Já jsem zase byl ten zpovědník, ten mastičkář, který prostě mu to všechno prostě dával dohromady. Čili já jsem o té legitimaci věděl a Lubin Kostelka taky. Láďa při těch svých pochůzkách barových ztratil legitimaci, což u něho nebylo nic divného. A nechal si vystavit novou a ta úřednice na tom policejním ředitelství, jak to v rychlosti vyplňovala, to 1929, tak tu 9, tu hlavičku nedotočila. Ona ji tak jako ukrojila a ona to byla Ausgerechnet 4. No Láďa okamžitě, jelikož dovedl tvořit i hned ze situace, náhodou jsem prostě byl u toho, když s tou legitimací přišel a říkal, Oldo, to bude žrádlo, podívej se, já půjdu o 5 let dřív do penze. Já jsem říkal, prosím tě, do penze, to chceš sedět v parku a krmit ptáčky? A on říkal, ne, já chci do penze administrativní, abych nebyl vázanej na ten Barandov, nemusel měsíčně vyplňovat výkazy, kolik jsem toho natočil. Tohle. Já chci být svobodný umělec a točit až do smrti bez zaměstnavatele. Já povídám, no dobře, to je všecko hezky, ale když ty na Barandově teďka na osobním oddělení oznámíš, že máš tu správnou občanku, kde je to správné narození, jo, tak si to tam samozřejmě všechny ty holky na osobním oddělení opraví, což se taky stalo, když tam Láďa přišel, tak oni hned, Ježíš pane Menšíku, jste nás navštívil, co pak máte na starosti? A on říkal, no holky, já jenom tady jdu okolo a tohle z toho a vím, že se tady všechny takovým dorostenky pěkný, tak jsem se tady zastavil a mimo to mám novou občanku, tak jsem si říkal, no tak tady si to zkontroluju, jestli ty záznamy jsou pořád stejný. No a tam ta vedoucí osobně oddělení říkala, no to víte, že jsou stejný. Mařenko, podej mě tam toho Menšíka, ten tohle z toho. Tak podívejte se, pane Menšíku, Vladimír Menšík, narozen Ivančice u Brna, rok 1929. Bordel. Já to tušil, já tady nejsem kvůli tomu, ale já to tušil, že tady něco takového bude. Co to je 29? Račte se podívat. 24. Pane Menšíku, nikde to neříkejte. Prosím vás, doneste nám služební pas. Vy musíte dostat nový pas. To se tam v tom pase nemůže takhle škrtat všelijak. Jo, tohle z toho. Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě, tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, poznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, vy jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil je umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to tento. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží ledacos, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. No to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohlensto, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, Moli, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13,90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. České dráhy na konci prázdnin posilují vlakové spoje o stovky míst k sezení. Kapacitu navýší hlavně na linkách z Moravy do Prahy, dál mezi Brnem a hlavním městem, nebo na spojích z jižních, západních a východních Čech. Dopravce má zároveň v Praze a Olomouci připravené záložní vozy. I když se návrat z prázdnin díky začátku školního roku v úterý rozloží do více dní, dráhy doporučují včasnou rezervaci míst. Počet učitelů na základních školách v Česku roste rychleji než počet žáků. Pedagogické sbory ale výrazně stárnou. Za posledních 10 let přibylo 27% učitelů a 14% dětí. Podíl kantorů starších 60 let se ale ve stejném období víc než zdvojnásobil. Vyplývá to z nových dat Českého statistického úřadu. Nad Českem bude zářit krvavý měsíc. Z rudého disku na obloze bude postupně ukrajovat stín naší planety Země. V pátek nad ránem nás tak čeká víc než 90% zatmění měsíce. Meteorolog Štefan Hanžák nám řekl, že nejlepší podmínky k pozorování budou na Moravě.
2: Čekáme, že bude přibývat vysoké a střední oblačnosti. Mělo by být většinou polojasno až oblačno, s tím, že může být přítomný saharský prach, takže ta oblačnost může být i hustější a není vyloučeno, že to pozorování nebude úplně ideální.
1: I přes mraky by ale zatmění měsíce mělo být vidět. Dron pomáhá policistům odhalovat neukázněné návštěvníky v Beskydech. Při letošních kontrolách řešili v chráněné krajinné oblasti řadu přestupků v rámci bezpečnostního opatření Malina. Na něm policisté spolupracují s dobrovolnými strážci přírody. V pátek bude horko, větrno s bouřkami. Čeká nás polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy s bouřkami a silnými dešti. Naměříme teploty od 28 do 32 stupňů. Na západě Čech bude kolem 26, na Šumavě se oteplí až na 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: Léto na českém impulzu.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

vázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: zapel!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
0: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Tradiční slavnostní výlov rybníku Rožmberk se ruší, a to kvůli suchu. Oznámilo to rybářství Třeboň s tím, že v třeboňské rybníční soustavě a v řece Lužnici chybí přibližně 40% vody. To odpovídá zhruba 30 milionům metrů krychlových. Výlov největšího českého rybníka byl původně naplánovaný na 16. až 18. října. O případném náhradním termínu společnost rozhodne až podle dalšího vývoje počasí. Firmy v Česku přicházejí na chuť AI. Umělou inteligenci u nás využívá téměř 60% firem. Ve srovnání s loňskem je to nárůst o 14%. Vyplývá to z průzkumu, který má k dispozici ČTK. AI se nejčastěji využívá v administrativě a marketingu. Naopak v používání umělé inteligence zaostávají mikropodniky do 15 zaměstnanců. Polovina z nich AI nepoužívá vůbec. Vláda na Slovensku schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let. Jde o Facebook, Instagram či TikTok. Platit to bude od začátku příštího roku. Věk se bude ověřovat pomocí evropského nástroje digitální identity.
2: Sociálne siete budú regulované preto, že deti a mladší adolescenti sú výrazne zraniteľnejší voči algoritmickému odporúčaniu obsahu, sociálnemu tlaku či manipulatívnym praktikám. Veková hranica zákazu sa určila na základe poznatkov vývinovej psychológie, neurovied a medzinárodných výskumov. Deti a mladší adolescenti si ľahšie vytvoria závislostné správanie, skôr podľahnú dezinformáciám a rôznym formám škodlivého obsahu. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy. Nakonec se ale protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Pátek bude polojasný až oblačný, postupně deštivý, místy s bouřkami, ty mohou být ojedinělé i silné. Naměříme teploty kolem 30 stupňů, na západě Čech bude kolem 26. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
3: Mám naději, že uslyšíš

chuť být ruby a pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze...

0: tě zabiju!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
0: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Český impuls.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedni.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Finanční skupina Partners se stala minulou neděli obětí kybernetického útoku. Hackři se tak dostali k některým osobním údajům klientů. Společnost o tom dnes informovala e-mailem. Ujistila, že peníze klientů nejsou v ohrožení. Varovala je ale před telefonáty, e-maily či textovkami, ve kterých by se podvodníci mohli vydávat za pracovníky Partners. Napsal to server novinky.cz. Dohromady má celá skupina 600 tisíc zákazníků. Partners banku ani její bankovní systémy útok nezasáhl. Česká vláda myslí na investory. Chystá nový startupový zákon s daňovými úlevami. Z návrhu vyplývá, že investoři si budou moci ze základu daně ročně odečíst až 5 milionů korun. Norma je inspirovaná španělským modelem. Zvýhodnění se dotkne společností fungujících maximálně 8 až 10 let s obratem do 250 milionů korun. Návrh nyní míří do připomínkového řízení. Americké úřady potvrdily úspěšnou evakuaci prvních svých občanů v Nepálu. Podle informací krizových štábů zůstává ale po katastrofální povodni nezvěstných víc než 60 občanů USA. Pozornost se upírá na skupinu 22 poutníků ze státu Tennessee.
2: Rodiny těchto poutníků byly se svými blízkými ve stálém kontaktu. Komunikace se přerušila v době katastrofální povodně. Jedná se o hluboce věřící občany USA, kteří do Nepálu vyjeli na posvátnou pouť. Americká ambasáda v Katmandu okamžitě začala spolupracovat s nepálskou armádou. Ta v extrémním himalajském terénu nasadila záchranné vrtulníky. Zpráva o této katastrofě teď dominuje v amerických médiích. Ze Spojených států Hervika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Slavie znají soupeře v hlavní fázi Ligy mistrů. Sešívaní se utkají s finalistou minulé sezóny Arsenalem. Z prvního koše dostali Pražané také Bayern Mnichov. Vedle Arsenalu Pražany čeká i další anglický tým, vítěz Evropské ligy Aston Villa, a představí se také v Portu proti FC, v Istanbulu na Fenerbahce a doma Slavia přivítá španělský Villarreal. V pátek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháněkami, místy bouřkami, a to i silnými, s teplotami do 32 stupňů. Na západě Čech bude kolem 26. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup mi den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek.

hnilý slída, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspěch, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ministr životního prostředí Igor Červený má tajnosti. Odmítl poskytnout dokumenty z výběrového řízení na ředitele České inspekce životního prostředí, které chtěli vidět dva opoziční poslanci. Červený odmítnutí vysvětlil zákonem o státní službě, který umožňuje nahlížení do spisu jen účastníkům řízení. Šéfem inspekce se stal koncem jara volební kandidát motoristů a jejich významný sponzor Pavel Straka. Podnikatel s nemovitostmi tak nově dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí. Straka není jediným příznivcem motoristů zaměstnaným na ministerstvu. Například Lukáš Vaverka, expert na automobily a člen Jaguar klubu, vede oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Toto oddělení nově vzniklo 1. dubna. Resort také zaměstnává dva influencery, kteří sympatizují s motoristy. Jeden je 18-letý maturant Adam Šejna, druhý František Kubásek se živil jako skladník. U obou není jasné, jakou disponují kvalifikací na své posty na resortu životního prostředí. Obecní dům v Praze vystavil nejdražší známku světa, One Cent Magenta, známou také jako britská Guyana. Známka podle expertů není žádná krasavice, má ale silný příběh a ví se o jediném exempláři. Má proto na výstavě vlastní místnost. Výstava Poklady světové filatelie nabízí světové rarity v celkové hodnotě asi miliardy korun. Mezi výjimečnými známkami výstava ukáže i převrácenou Jenny, zřejmě nejpopulárnější a nejdražší známku USA z roku 1918 s obráceně vytištěným motivem letadla. Co do vzácnosti, nikdy v Praze taková výstava nebyla. Tato potrvá do neděle 6. září. Dron pomáhá policistům hlídat Beskydy. Při letošních kontrolách spolu s dobrovolnými strážci přírody řešili v chráněné krajinné oblasti řadu přestupků v rámci bezpečnostního opatření Malina.
2: Lidé se často pohybují mimo vyznačené turistické stezky, sbírají lesní plody tam, kde je to zakázáno způsobem, který je nelegální, motoristé výjíždějí auty na lesní cesty bez platného povolení a cyklisté do národní přírodní rezervace. To jsou nejčastější bolesti, se kterými se potýkají strážci přírody. Dokud neměli po svém boku policisty, museli od neukázněných lidí snášet mnohé slovní útoky. Policie ale budí respekt a její přítomnost je tedy účinná. Eva Panošová, Rádio Impuls, Beskydy.
1: Fotbalisté Jablonce postoupili do hlavní soutěže konferenční ligy. Severočeši v odvetném utkání 4. předkola porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení a na penalty 4-3. Fotbalisté Hradce Králové doma srovnali utkání s Panathinaikosem z Athén ve vyprodané Fineb aréně na 1-1 a do třetice fotbalisté Plzně v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy vedou nad Crvenou zvezdou Bělehrad 4-1. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To dnes porazili 3-0. Skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Předčili je jenom obhájkyně stříbrných medailí Srbky. Zítra bude polojasno až oblačno, postupně s přehánkami a bouřkami, místy silnými a s teplotami do 32 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáno. Někdo z nás to

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamá.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem se zastavil. V úseku Pečky Poříčany vlak strhl trolej. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Mezi Kolínem a Poříčany vyjeli náhradní autobusy. Vyplývá to z informací Českých drah a Správy železnic. Úplné obnovení provozu se předpokládá v pátek v ranních hodinách. Už odpoledne kolem třetí porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vlaky včetně rychlíků se spožďovaly až o 10 minut. Toto omezení by mělo skončit do hodiny. Na odstranění poruchy pracuje Správa železnic. Plzeňský Prazdroj zdraží. Největší český pivovar bude od 1. října nabízet čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o v průměru 70 haléřů na půl litr dráž. Cena ležáku Pilsner Urquell se změní poprvé po 3 letech. Prazdroj zdražení vysvětluje rostoucí cenou materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. Jde především o zdražení nafty, které se promítá do výdajů na dopravu. Dál také rostoucí ceny hliníku, což má zásadní dopad na plechovky. Budějovický Budvar zatím o případné úpravě cen nerozhodl. Vyčkávají i pivovary Staropramen.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Plzeň staví denní centrum pro ženy bez domova. Nabídne bezpečný prostor těm, které se ocitly na ulici. Získají v něm materiální pomoc, hygienický servis a poradenství.
2: Ženy jsou nejohroženější skupinou lidí na ulici. Jejich bezdomovectví není na první pohled vidět, často ho skrývají. Mnoho z nich má zkušenost s násilím, traumaty nebo zneužíváním. Ve společných službách pro muže a ženy se necítí dobře a bojí se mluvit otevřeně. Třípodlažní stavba za 70 milionů korun v areálu diecézní charity vznikne za 15 měsíců. V druhé části bude poradna pro cizince. V Plzni je asi 500 bezdomovců, ženy tvoří zhruba pětinu z nich. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Výprodej kostýmu Moravského divadla přilákal stovky lidí. První zájemci do Olomouce přijeli už ve 3 ráno a bivakovali před dveřmi divadla. 6 hodin na to po otevření skladu fronta měřila přes půl kilometru. Lidé přijeli za výprodejem zhruba 4,5 tisíce kostýmů s inscenací činohry, baletu i opery. Podle mluvčí Moravského divadla Olomouc Vlasty Pechové byl zájem obrovský.
3: Velice nás těší, ne že bychom to nečekali. Máme co nabídnout, je to opravdu tisíce kusů. Takové odprodeje kostýmů divadelních neprobíhají moc často. Občas to některé divadlo dělá, ale opravdu je to sporadicky.
1: Výprodej měla trvat 2 dny, nejspíš ale kvůli velkému zájmu skončí k dnešku. Fotbalisté Jablonce postoupili do konferenční ligy. Severočeši na domácím hřišti porazili Glasgow Rangers 1-0, po prodloužení na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Fotbalisté Hradce Králové naopak v soutěži končí. V odvetě závěrečného 4. předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení. A fotbalisté Plzně odčinili porážku 0-3 v Bělehradě. V odvetě 4. předkola Evropské ligy po historickém obratu porazili Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupili. Viktoria si tak zahraje hlavní fázi Evropské ligy. Osmičku soupeřů Západočeši poznají v pátek při losu. Čeká nás horký den, bude polojasno až oblačno, postupně s bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů, na západě Čech kolem 26.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

tu naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lávek stál, tak

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Nejnáročnější onkologické operace se přesouvají do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví tím chce pro pacienty zajistit co největší bezpečnost a zkušené lékaře. První změny nastanou už 1. září u chirurgie jater, slinivky a jícnu. Následovat budou další dvě etapy, které potrvají až do roku 2030. Podle Tomáše Hauera z Ministerstva zdravotnictví budou náročné operace dostupné komukoliv.
2: Můžete se podívat na internet, zeptat se svého praktického lékaře, kde je to centrum pro tu diagnózu vám nejbližší. Tam vás ten doktor nebo vy objedná. Buď tam prostě dojedete, tak jako dojíždíte do nákupního centra. A když to není pro vás možné, zdravotní pojišťovna vám uhradí transport dopravní zdravotní službou.
1: Dnes už 3/4 nejnáročnějších operací probíhají ve specializovaných nemocnicích. Ministerstvo průběžně sleduje čekací doby pacientů, rozložení a vyhodnocuje přínos zkušených lékařů. Spotřebitelé budou lépe chráněni na internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Nakupující tak budou moci s nás odstoupit od smluv na zboží nebo služby uzavřených na síti nebo po telefonu. Novelu zavádějící lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku podepsal prezident Petr Pavel. Předloha převádí do českého práva pravidla evropské směrnice. Ta chce nakupující chránit před klamáním a manipulativními praktikami. Americké úřady potvrdily evakuaci prvních Američanů z Nepálu. Podle informací krizových štábů po katastrofální povodni zůstává nezvěstných 63 občanů USA. Pozornost se upírá na skupinu 22 poutníků ze státu Tennessee.
3: Rodiny těchto poutníků byly se svými blízkými ve stálém kontaktu. Komunikace se přerušila v době katastrofální povodně. Jedná se o hluboce věřící občany USA, kteří do Nepálu vyjeli na posvátnou pouť. Americká ambasáda v Katmandu okamžitě začala spolupracovat s nepálskou armádou. Ta v extrémním himalajském terénu nasadila záchranné vrtulníky. Zpráva o této katastrofě teď dominuje v amerických médiích. Ze Spojených států Hervika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Plzně po historickém obratu postoupili do hlavní fáze Evropské ligy. V odvetě závěrečného 4. předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Viktoria si hlavní fázi Evropské ligy zahraje po třetí za sebou. Osmičku soupeřů pozná v pátek při losu. Uspěli i fotbalisté Jablonce, postoupili do konferenční ligy. V odvetném utkání 4. předkola porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Naopak fotbalisté Hradce Králové se s evropskými poháry loučí. V odvetě závěrečného 4. předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 z penalty v závěru prodloužení. V součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. Naštvání Hradce bylo obrovské. Trenér David Horejš dokonce dostal červenou kartu za protesty. V pátek bude horko, větrno s bouřkami. Čekáme polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami, bouřkami silnými. Naměříme teploty od 28 do 32 stupňů. Na západě bude kolem 26.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

S pod rukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní. Zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Kyberšmejdi vzali útokem finanční skupinu Partners. Hackři se tak minulou neděli dostali k některým osobním údajům klientů. Společnost je o tom informovala e-mailem, ujistila, že jejich peníze nejsou v ohrožení, varovala je ale před telefonáty, e-maily a textovkami, ve kterých by se podvodníci mohli vydávat za pracovníky Partners. Napsal to server Novinky.cz. Kolika klientů se únik dat týkal, společnost neupřesnila. Dohromady má celá skupina zhruba 600 tisíc zákazníků. Partners banku ani její bankovní systémy útok nezasáhl. Plzeňský Prazdroj zdraží. Největší český pivovar bude od 1. října nabízet čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o v průměru 70 haléřů na půl litr dráž. Cena ležáku Pilsner Urquell se změní poprvé po 3 letech. Prazdroj zdražení vysvětluje rostoucí cenou materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. Jde především o zdražení nafty, které se promítá do výdajů na dopravu. Dál také rostoucí ceny hliníku, což má zásadní dopad na plechovky. Budějovický Budvar zatím o případné úpravě cen nerozhodl. Vyčkávají i pivovary Staropramen. Plzeň se připravuje na spuštění unikátní trolejbusové linky. Vůbec poprvé budou trolejbusy projíždět lochotínským areálem Plzeňské fakultní nemocnice a přímo v něm budou mít i klasickou zastávku.
2: Start linky číslo 49 je plánovan na 1. září. V provozu bude v pracovních dnech. Dopravní podniky na ní budou nasazovat trolejbusy vybavené bateriemi. Většinu trasy pojedou právě na energii z nich. Linka bude začínat u hlavního nádraží. Trolejbusy pak zamíří přesady 35. na Roudnou a Roudenskou branou vjedou do nemocnice. V areálu bude zastávka poblíž budovy onkologie známé jako Obláček. Trolejbusy se budou vracet do ulic města Lochotínskou branou. Pak budou pokračovat po Aleji Svobody, Karlovarské přesady 35. a po Americké zpět k vlakovému nádraží. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Donald Trump opět čeří vody. Americký prezident podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Změna začne platit okamžitě, jak píší agentury AP a Reuters. Šéf Bílého domu se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války obou zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, ne pro Kanadu. Kanadský premiér Carney reagoval s tím, že jméno Ontarijského jezera je staré přes 400 let, starší než USA a Kanaďané jej budou používat vždy. Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na americký. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentur. Fotbalisté Slávie znají všechny soupeře v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané vyzvou finalistu minulé sezóny Arsenal. V Edenu přivítají i další anglický tým, úřadujícího vítěze Evropské ligy Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku Pražané nastoupí v Mnichově proti gigantovi Bayernu, v Istanbulu proti Fenerbahce v Portu a v Azerbajdžánu proti nováčkovi soutěže Sabahu. Rozhodl o tom čtvrteční los v Monaku. Ligová část soutěže začne 8. září a vyvrcholí v lednu příštího roku. Přesný rozpis termínů UEFA teprve zveřejní. V pátek bude polojasno až oblačno, postupně s bouřkami a s teplotami kolem 30 stupňů, na západě Čech kolem 26.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

zera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

kladla trávy, sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Obstrukcím ve sněmovně brzy odzvoní. Dolní komora například bude smět omezit řečnické doby při projednávání předloh. Změny předpokládá poslanecká novela jednacího řádu dolní komory, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Omezení se budou nově týkat i poslanců s právem přednostního vystoupení. Také samotná poslanecká vystoupení při navrhování úprav programů schůzí budou víc časově ohraničená. Jednání ve sněmovně tak budou snesitelnější a smysluplnější. Ministr životního prostředí Igor Červený má tajnosti. Odmítl poskytnout dokumenty z výběrového řízení na ředitele České inspekce životního prostředí, které chtěli vidět dva opoziční poslanci. Červený odmítnutí vysvětlil zákonem o státní službě, který umožňuje nahlížení do spisu jen účastníkům řízení. Šéfem inspekce se stal koncem jara volební kandidát motoristů a jejich významný sponzor Pavel Straka, podnikatel s nemovitostmi, tak nově dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí. Straka není jediným příznivcem motoristů zaměstnaným na ministerstvu. Například Lukáš Vaverka, expert na automobily a člen Jaguar klubu, vede oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Toto oddělení nově vzniklo 1. dubna. Resort také zaměstnává dva influencery, kteří sympatizují s motoristy. Jeden je 18-letý maturant Adam Šejna, druhý František Kubásek se živil jako skladník. U obou není jasné, jakou disponují kvalifikací na své posty na resortu životního prostředí.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Plzeň staví denní centrum pro ženy bez domova. Nabídne bezpečný prostor těm, které se ocitly na ulici. Získají v něm materiální pomoc, hygienický servis a poradenství.
2: Ženy jsou nejohroženější skupinou lidí na ulici. Jejich bezdomovectví není na první pohled vidět, často ho skrývají. Mnoho z nich má zkušenost s násilím, traumaty nebo zneužíváním. Ve společných službách pro muže a ženy se necítí dobře a bojí se mluvit otevřeně. Třípodlažní stavba za 70 milionů korun v areálu diecézní charity vznikne za 15 měsíců. V druhé části bude poradna pro cizince. V Plzni je asi 500 bezdomovců, ženy tvoří zhruba pětinu z nich. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Plzně po historickém obratu postoupili do hlavní fáze Evropské ligy. V odvetě závěrečného čtvrtého předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Viktoria si hlavní fázi Evropské ligy zahraje po třetí za sebou. Osmičku soupeřů pozná v pátek při losu. Uspěli i fotbalisté Jablonce, postoupili do konferenční ligy. V odvetném utkání čtvrtého předkola porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení. Na penalty vyhráli 4-3 a postoupili do hlavní soutěže. Naopak fotbalisté Hradce Králové se s evropskými poháry loučí. V odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 z penalty v závěru prodloužení. V součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. Naštvání Hradce bylo obrovské. Trenér David Horejš dokonce dostal červenou kartu za protesty. Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa v finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v semifinále problémy. Nakonec se ale protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. V pátek bude horko, větrno s bouřkami. Čekáme polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami, bouřkami silnými. Naměříme teploty od 28 do 32 stupňů. Na západě bude kolem 26.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z paluby, šlapou bačkůrky strachu.

Valčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už Stengan skládá, Mercedes se blíží od Břežák. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou Gabčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraví.

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silva A, Silva B, holky krásněj, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Kyberšmejdi vzali útokem finanční skupinu Partners. Hackři se tak minulou neděli dostali k některým osobním údajům klientů. Společnost je o tom informovala e-mailem, ujistila, že jejich peníze nejsou v ohrožení, varovala je ale před telefonáty, e-maily a textovkami, ve kterých by se podvodníci mohli vydávat za pracovníky Partners. Napsal to server Novinky.cz. Kolika klientů se únik dat týkal, společnost neupřesnila. Dohromady má celá skupina zhruba 600 tisíc zákazníků. Partners banku ani její bankovní systémy útok nezasáhl. Plzeňský Prazdroj zdraží. Největší český pivovar bude od 1. října nabízet čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o v průměru 70 haléřů na půl litr dráž. Cena ležáku Pilsner Urquell se změní poprvé po 3 letech. Prazdroj zdražení vysvětluje rostoucí cenou materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu, tedy války na Blízkém východě. Jde především o zdražení nafty, které se promítá do výdajů na dopravu. Dál také rostoucí ceny hliníku, což má zásadní dopad na plechovky. Budějovický Budvar zatím o případné úpravě cen nerozhodl. Vyčkávají i pivovary Staropramen. Plzeň se připravuje na spuštění unikátní trolejbusové linky. Vůbec poprvé budou trolejbusy projíždět lochotínským areálem Plzeňské fakultní nemocnice a přímo v něm budou mít i klasickou zastávku.
2: Start linky číslo 49 je plánovan na 1. září. V provozu bude v pracovních dnech. Dopravní podniky na ní budou nasazovat trolejbusy vybavené bateriemi. Většinu trasy pojedou právě na energii z nich. Linka bude za